0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pan Grác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to je?
2: A?
1: No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Já ho mám asi schválenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co bude to?
3: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. Je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To jako na funkci rostlináře, jo?
3: No to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní hali. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Kontroverzní novela stavebního zákona bude hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu. Novela má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Ivana Kratochvíla, který čelil obžalobě v souvislosti s činností domobranecké skupiny Československí vojáci v záloze za mír. Stížnost se týká opatření nahrazujících vazbu, konkrétně peněžité záruky 600 000 korun a zákazu vycestování. Americký prezident Donald Trump ve středu večer na své sociální síti vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Podle agentury AFP se tak šéf Bílého domu snaží stupňovat tlak na Írán bezmála 6 měsíců od zahájení vleklého konfliktu. Hokejisté Sparty vyhráli v přípravě na nový ročník extraligy nad Vítkovicemi 3-0 a připsali si ve třetím testu druhé vítězství.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, i místy přechodně zvětšená oblačnost, taky ojedinělé přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu bude oblačnosti přibývat a v jihovýchodní polovině území čekáme četnější déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 32 stupni Celsia, na západě a severu území bude kolem 25.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D6 se řeší vážná nehoda se zraněním ve směru na Cheb na 121. kilometru a bouralo se taky na D35, kde auto narazilo do svodidel ve směru na Olomouc na 255. a 5. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Pěkný vstávání po hodně hodinách spánku vám přeje Honza,
8: Anabel
1: a Zuzka.
7: 3 minuty po 6. ve čtvrtek 20. srpna. Už máme za sebou 20 dnů ze srpna, to je děsivý.
8: No to teda.
7: Teda, ten 20. ještě ne, dobře, ten bude dneska, ale 19.
8: Chtěl bych připomenout, že už opět stáváme za tmy a budeme dalších 8 měsíců stávat za tmy.
7: Je to hrozný. Budu z toho mít deprese, budu se řezat a budu rozdávat smutnou náladu.
8: Já už jsem se pořezala, ale náladu budu rozdávat pořád dobrou.
7: Prosím tě, a ještě jsem tě se něco chtěl zeptat důležitýho. Jo, já už vím, dneska není středa.
8: Ano. Je to tak, je to smutný, je čtvrtek.
7: Takže Ozzy Osbourne, Lita Ford, Close My Eyes Forever. Zavři mi oči, nebo zatlač mi oči navždy.
8: Víš, to je na to ještě brzo, Honzíku.
7: Dobře, dávám ti týden.
0: Rock Radio.

0: Hate at First Sight, nenávist na první pohled a Lordy na Rock Rádiu 11 minut po šestý. Je čtvrtek a je po šestý, takže je to opět jasný. Rozdáváme vám lupeny zadarmo na Dimitri Sabat do areálu Kamínka v Roštíně. Prosím tě, ty jsi tam byla už na tom sabatu.
1: Byla jsem tam loni, ano.
0: Přímo na tomhletom místě?
1: Přímo na stejném místě.
0: V Roštíně?
1: Ano.
0: Je to tam upravený nebo je tam teda nějaký roští?
1: No, já jsem dámám přítomným koukala. do klína, takže nevím.
0: Takže tam jsou chlupatý netopejři nebo nejsou?
1: Já nevím, co to máš za dementní otázky, 6-12 máš nejhloupější otázky pod sluncem.
0: Tak tam mám ale až do 9, to si musíš zvyknout.
1: Ježíši Kriste, Zuzko, vlastně já řekni něco.
2: Já tohle taky nestíhám, proto jsem...
1: Ne. My jsme ještě ani nedopili kávu a ty už máš takhle hloupý otázky.
0: Jakože jsme možná měli dát ten vstup třeba až ve 6:45, ne? Až se trošku proberete.
2: No, bylo by to lepší.
1: Možná jo, možná bych to pak ještě zopakovala nějak kvalitněji. Co ty na to?
0: Ne, dneska to hezky odbydeme. Hele, Dimitri Sabat 29.8. Kamínka v Roštíně. Máme tu dva lístky.
1: Ano, takže si o ně napište, klasicky na Facebook, Instagram, připište telefonní číslo, po 8:30 zvedejte mobil.
0: Nevidíš to, ani to nebylo, do Roštína.
1: Já se posím.
0: Marilyn Manson, Sweet Dreams.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: V 6 hodin 21 minut si řekneme, jaký oslavenci mají dneska svátek a narozeniny, protože je čtvrtek 20. srpna. Svátek slaví dneska Bernard, případně Bernarda, Bernadeta, Bernardína a Dino.
2: To je hezký, Dino zní jak dinosaurus.
1: To je pro malý dítě, ale Bernardína.
2: To zní jako dceru. Pes, jako fenečka.
1: Bernardína Fárová. Nebo Bernardína Klajdová. Dobře, tak ne.
2: To už je na zůstce teďka.
1: Tak když tak, kdybyste někdo chtěli Bernardínu, tak mi napište, jak to spolu spácháme. Jinak narozeniny dneska slaví třeba český moderátor Vlasta Korec, 53 let, tak Vlastíku, zdravíme tě, náš pan kolega. No a pojďme na muzikanty. 56 let, americký zpěvák Fred Durst z kapely Limp Bizkit.

Kulatý 60 neby dneska oslavil americký kytarista Darrell Abbott neboli Dimebag Darrell z kapely Pantera, který zemřel nešťastně v roce 2004. V 77 by oslavil irský zpěvák a muzikant Phil Lynott, zakladatel kapely Thin Lizzy. V 78 let slaví britský zpěvák Robert Plant, spojený s Led Zeppelin a se svou bohatou solovou kariérou. No, 79 let má dneska americký trombonista James Pankow, spoluzakladatel kapely Chicago.

0: No a s touhle dechovkou dneska přejem všechno nejlepší.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Jako rozhoduju se mezi tím, jestli tohle, nebo si třeba jako uříznout ruku.
1: Já vím, Honzíku, každý den se nad tím uvažuješ, naštěstí se zatím nic neamputoval, takže všecko v pořádku.
0: Ano, gratulujeme, přejem všechno nejlepší a za chvíli Linkin Park, Bleed It Out, vykrvácet, no, to je přesně ono.
1: Ti vykrváceli uši.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
9: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Linkin Park Bleed It Out na Rock Rádiu pár vteřin před 6:30. Zuzko, jaký snídáš?
1: Já už jsem dožvejkala na rozdíl od tebe.
0: Já jsem to nějak nestihl, mě nedošlo, že nebude další písnička.
1: Tak žvejkej, tak žvejkej.
0: Mám nějakou, pojďme se na zprávy.
2: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63% z tisíce kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustili v 900 případech ve 373 trestného činu. Ruské vzdušné údory na Kyjev a jeho okolí si v noci na dnešek vyžádal nejméně 6 mrtvých. 5 lidí zahynulo přímo v hlavním městě, další člověk v širší kyjevské oblasti. Zranění utrpělo 23 lidí. Fotbalisté Plzně dnes vstoupí do kvalifikace pohárů zápasem 4. předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Crvené zvezdě. Mírným favoritem na postup je srbský šampion.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Počátku dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně od jihozápadu bude přibývat oblačnosti a v jihovýchodní polovině území čekáme četnější déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, chladněji bude na západě a severu území kolem 25 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D6 se řeší dvě nehody ve směru na Cheb na 121. a půltém kilometru. Probíhají tam záchranné práce a bouralo se taky na sjezdu exitem 154 ve směru od Karlových Varů.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: Kings of Metal odmenou neboli Králové železa. Takový známe v některých městech. Je 6 hodin a 39 minut, posloucháte Rokový rozjezd na Rock Rádiu a my tady teďka máme jednu zajímavostku, která se týká metalový, jestli říkám správný styl, by mě metalisti nezabili, že jsem nevybral pod styl, kapely Abath. Není to Abba? Ty už jsou starý na to. I když ty jo, Abba, kdyby hrála metal, to by bylo ústý.
1: Abba je skvělá, miluji. Mm-hmm.
0: Nicméně Abath, což je kapela bývalého frontmana kapely Immortal, kytarista Abath a zpěvák, vyhrávala vystoupení na finském festivalu Saari Helvetti v Tampere. A kapela z celého koncertu odehrála jenom 2 minuty, aby sám pan Abath nakonec vstekle sundal kytaru, prásknul s ní na pódium a odešel.
1: A co ho tak naštvalo?
0: No, pak vystoupil bubeník.
1: No.
0: A tvrdil, že má kolega nějaký zdravotní problémy, kvůli kterým se prostě rozhodl to představení ukončit. Ani neměl, že jo, kostým svůj běžnej, nebyl namalovaný, tak nevím, jestli to nestih, nebo jestli je alergický na barvy, nebo jestli byl nakalenej, nebo jestli za sebe jde drogy, protože už v roce 2019 se tohle jednou stalo, kdy kapela ukončila koncert po velice krátký době a bylo to kvůli tomu, že kytarista v tehdejší době trošku smažil.
1: Trošku. Tak děti, neberte drogy, není to dobrý. Ani na pódiu, ani pod ním.
0: Jako dobrý to je, ale neberte. Mám tady dokonce video na YouTube, můžete si najít, jmenuje se to Abath Full Show, plná nebo celá show kapely Abath.
1: A tam jsou ty 2 minuty.
0: To video trvá 7 minut, včetně nějakého intra, čekání na to, až kapela začne hrát.
1: No tak to je nádherný, mě by zajímalo, jestli jim to pořadatelé zaplatili, tu show.
0: Já si myslím, že ne.
1: Taky se obávám, že si kluci nevydělali. No nic, tak třeba příště.
0: Zase někdy jindy. Třeba jim to vyjde a budou zdraví. Tak za chvíli si dáme kapelu, která rozhodně odehraje vždycky celý koncerty, a to na letošních Rockinech. Horký žeslíže a malá žužu.
1: To jsem já.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
9: Prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky, flašky, kufříky,
9: vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9:30 do 7 hodiny. Zuzko, máš něco, čím nás obveselíš?
2: My jsme se tady nedávno bavili o tom, že jeden muž vyhodil disk, na kterém měl spoustu bitcoinů a hledal ho roky, nenašel, přišel o biliony nebo nevím kolik, strašně moc peněz. A něco podobného se teďka stalo jedné ženě na jihu Itálie, která šla do obchodu si nechat zkontrolovat tiket, rozumíme si takhle po ránu. A tam jí řekli něco v tom smyslu, že je nevyplatitelný. No a tak ona prostě šla, rovnou ho tam vyhodila, pak přišla domů a koukala na ty čísla výherní a říkala, ale počkat, teď já vždycky sázím stejný čísla a ty jsou výherní. Tak tam běžela zpátky, zjistila, že nevyplatitelný, mysleli jako, že je to tak velká suma, že jí to na tom místě nemůžou vyplatit, že musí do té sázkové kanceláře. No, jenže ten tiket mezi tím odvezli popeláři samozřejmě. Takže ona volala Krista na popeláře, jestli by s tím nešlo něco dělat, tak hodnej majitel říkal, jo, jasně, zastavím všechno, prostě dopravu najdeme. Doopravdy ho našli. Za jeden den prohledávali odpadky, našli ho.
1: Ne.
2: Takže všichni říkali, je ten pán prostě z té firmy popelářský, je tak hodnej, že tohle to udělal. No a on přišel a dal jí tam nějakou smlouvu, že prostě musel zastavit ten provoz těch popelářů a takovýhle a vyčíslil jí to docela dost slušně a říkal, jí to nezrujnuje, teď teďka vyhrála 24 mega, tak co?
1: Mamma mia!
3: Krása, takhle pán. Se dělá biznis, no tak jako, tak to má místo náleznýho, tak si to hezky naúčtoval.
1: To je hajzl.
2: No, ale jen kdyby vám náhodou řekli někdy v trafice, že jako je to
1: nevyplatitelný
2: tiket, tak víte, co to znamená, jo? Jako.
3: Dobře, já jsem stejně nikdy nic nevyhrála, takže já jsem klidná.
1: No, já si myslím, že tam nejdůležitější bylo to, co Zuzka říkala, slovní spojení, kdyby náhodou.
2: Ano, kdyby
1: to
2: náhodou.
1: To se nestane. Takže přátelé, házejte prachy do bedny dál, tohle to jsou YouTube na Rock Radio.

0: Big Gun, přesně tak se jmenuje tahle pecka od AC/DC, kterou končíme naší první společnou hodinku. Už za chvíli 7 hodin, Zuzka zprávy.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, krátce po sedmé, jdeme na zprávy. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdaji 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou to řekl ministr obrany Jaromír Zuna. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyměřil pražskému dopravnímu podniku pokutu 800 tisíc korun, a to za chyby při uzavírání rámcové smlouvy na zajištění fyzické ostrahy objektu v roce 2024. Sdružení zdravotních sester ve španělské Seutě vyzvalo vládu v Madridu, aby vyhlásila v tomto městě na severu Afriky stav nouze ve zdravotnictví. Podle sdružení jsou sestry kvůli velkému počtu pacientů přetížené a varovalo také před šířením nemocí souvisejících se špatnou hygienou. Do Seuty před 3 týdny nelegálně vniklo z Maroka na 80 tisíc migrantů, z toho asi 5 tisíc jich tam zůstává. 20letá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále.
0: Rock Radio, počasí.
1: Počátku dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně od jihozápadu bude oblačnosti přibývat a v jihovýchodní polovině území čekáme četnější dešť nebo přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu území budou maxima kolem 25.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D35 se řeší nehoda ve směru na Olomouc na 257. kilometru a na D6 se bouralo ve směru na Cheb na 121. kilometru.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Ať dneska vyhrajete 20 míčů, vám přeje Honza.
8: Anabel.
1: A Zuzka.
7: 4 minuty po 7. ve čtvrtek 20. srpna. Pokud náhodou nevyhrajete těch 20 míčů, tak můžete vyhrát nebo získat v naší rozdávačce 2 lístky na Dimitri Sabat.
8: A to je za mě lepší než těch 20 mega, protože budete mít nezapomenutelný zážitek společně s Dimitri kapelou, který vám můžou podepsat merch, vyfotit se s váma a poveselíme se spolu.
7: To máš teda hodně nízký nároky.
8: Nebuď drzej.
7: Každopádně, pokud vám to taky stačí, jako tady paní, tak si napište o lístky do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat telefonní číslo a v 8:30 někoho z vás uděláme těžšího o ty 2 lístky. O těch 20 míčů bohužel ne, ale pokud byste chtěli 20 míčů, tak si musíte vsadit.
8: Ano.
7: A teď už divoký byl, plakala.
0: Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Hraj podle pravidel byla nejhorší rada, kterou mi táta dal. Dimebag Darrell.

0: Cowboyové z pekla, Cowboys from Hell a Pantera na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut, song, který tu opět nebyl náhodou, protože kulatý 60. by dneska oslavil americký gitarista a šéf a spoluzakladatel kapely Pantera Darrell Abbott, neboli Dimebag Darrell, který bohužel zemřel v roce 2004. Jeho tatínek byl autorem kovbojských písní, tak možná proto ty Kovbojové z pekla. Darrell miloval Aerosmith a Kisáky, no a pak založil Panteru a zbytek už tak nějak jako známe. Jejich hvězda letěla vzhůru, dokonce si před Kisákama potom zahrávali jako předkapela.
1: Přesně tak, začal hrát na kytaru už v 12 letech, jak už si zmínil, tak jeho velkou inspirací byl Ace Frehley, konkrétně z Kisáků, a Panteru založil se svým bráchou Vinnym Paulem v roce 81. Původně si říkal Diamond Darrell, ale později, když Pantera tak trošku přitvrdila, tak se rozhodl to změnit na toho Dimebaga, nevím, co tím chtěl říct. Každopádně taky zajímavý, že nezačínal hrou na kytaru, ale na bicí.
0: Fakt?
1: Původně. A taky v jeden část jeho kariéry mu Megadeth nabídl místo v kapele, který on ale odmítnul, protože chtěl pokračovat s Panterou a hrát se svým bráchou, což je hezký.
0: To je rozhodně hezký, protože se jim to potom povedlo, i hvězda vyletěla vzhůru, což znamenalo pro něj a jeho kumpány spoustu chlastů, drog, holek, bordelů po celém světě a záhy potom zánik kapely.
1: Ano, bohužel zemřel tragicky 8. prosince 2004, bylo mu pouhých 38 let a bylo to, když během koncertu Damage Plan v Columbusu v Ohio začal nějaký psychopat střílet a bohužel trefil i jeho.
0: No, on prej byl jeden z hlavních cílů, no, podle toho, co jsem vyhrával na internetu.
1: Vzhledem tomu, že je mrtvej, tak evidentně
0: tak
1: byl
0: to vyšlo.
1: Cílem, ano.
0: Bohužel. Takže zdravíme tam nahoru, přejeme všechno nejlepší a posíláme tady dalšího nebuštíka Nirvánu in Bloom na Rock Rádiu.

0: Shut Your Mouth a Pain na Rock Rádiu 21 minut po 7. Přátelé, máme pro vás novinku, kterou jsme vám ještě vůbec nikdy neříkali. Něco výbušného, něco explozivního, něco, co vám natrhne řiť ze spoda až nahoru ke krku. Explosive Summerfest 2026, který otevře svý náruče už příští pátek 28. srpna.
1: Ty jsi něco šlehnul před tím vstupem?
0: Já jsem si dal druhý kafe, já jsem tak strašně nabušenej.
1: Aha, tak tím to bude, tak já si mezi tím jdu asi uvařit druhý, abych byla na stejný vlně, jako seš ty.
0: Oni tam teďka měnili kafe. Je takový světlejší, ale maká docela.
1: Fakt, jo. Mm-hmm. Je takový bílý, ne? Asi mm-hmm. trošku, že jo? Mm-hmm. A dával jsi ho nosem místo toho, aby ho vypil.
0: Ne, normálně ho mám v hrnku, půl litrovým. Explosive Summerfest, přátelé, startuje v pátek 28. srpna až do neděle 30. srpna vám na Rock Rádiu budeme vyhrávat živáky. V pátek od 3 do půlnoci, v sobotu a v neděli od 9 do půlnoci. A je tam toho zase plná náruč. Kaváti, Proteus, Powerwolf, David Koller, Škvoři,
1: no ne, unavují tady naše přátelé, můžete si to všechno přečíst na našich sociálních sítích, kde máte celý line-up všech tří dnů, kdy pojedeme živáky od rána do večera, ať se tady Honzík neunaví z toho čtení.
0: Přesně tak,
1: on je tam nastřelený,
0: celý line-up.
1: Ano, je tam line-up, line, hlavně line-up.
2: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Jo, tohle bylo strašný. No tak to zítra zase dáme nějak normálně. Každopádně Explosive Summerfest startuje příští víkend, takže se připravte na to, že budete celý víkend smrdět u rádia. No a za chvíli už muzika. Dáme si Harley a zatím je to dobrý.
1: Je to dobrý, je to v pořádku.
0: Díky.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr.cz.
11: Skáníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
12: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
11: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny, nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko! Výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko. Žijeme s chutí.

0: Harley na Rock Rádiu, přesně v 7:30 s Peckou, zatím je to dobrý. Já se tě, Anabel, musím zeptat, máš nějaký svoje slabý místa?
1: Já jsem Arnold Schwarzenegger v sukních.
0: Takže si spolu nebudem na nic hrát, jak zpívali.
1: Já si s tebou určitě hrát nebudu.
0: Zuzko, ty si s náma půjdeš hrát?
2: S tebou ne, s Ančou možná.
0: Ty, vy jste drzí. A já jsem chtěl říct, dobrý den, bude Zuzka ven.
1: Ne, nešla, se mnou jo, s tebou určitě.
0: Tak si to nechte.
3: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63% z tisíce kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustili v 900 případech. Ruské vzdušné údery na Kyjev a jeho okolí si v noci na dnešek vyžádal nejméně 6 mrtvých. 5 lidí zahynulo přímo v hlavním městě, další člověk v širší kyjevské oblasti. Zranění utrpělo 23 lidí. Fotbalisté Plzně dnes vstoupí do kvalifikace pohárů zápasem 4. předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Crvené zvezdě. Mírným favoritem na postup je srbský šampion.
3: Rock Radio. Počasí.
2: Aktuálně máme venku skoro jasno až polojasno, místy je přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne a večer bude oblačnosti postupně od jihozápadu přibývat a v jihovýchodní polovině území čekáme četnější déšť, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu území kolem 25 stupňů.
3: Rock Radio. Doprava.
2: Na D35 se stále řeší nehoda ve směru na Olomouc na 257. kilometru a v Praze se řeší nehoda na Vilzonce směr centrum.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: No tak, Suska, nepůjde ven. Anča taky nepůjde ven, budou spolu doma zkoumat, co jim pán Bůh nadělil, tak já si radši pustím nějakou muziku. John Bon Jovi, Blaze of Glory.

0: Enjoy and Sorrow, hymn na Rock Rádiu, 7 hodin a 40 minut. Je čtvrtek 20. srpna a slaví se světový den pici Havaj. To tady ocení hlavně Zuzka, protože to je prej proti kulinářským pravidlům.
1: Ty to nejíš?
2: No samozřejmě,
0: miluju.
2: Že ne.
1: Já miluju pici Havaj, teda mňam.
2: No, tak se s váma nebavím.
1: No, a vím, potom... že v Itálii to není moc populární, ale
2: no, bohužel v poslední době je. Ale
0: je, oni to tam dělají, já to miluju.
1: Oni to začali dělat, jo, no tak pochopili, co prodává v Evropě, no.
0: No ale potom ještě důležitější je, že dneska mají svátek komáři.
1: Fakt, jo. Hmm.
0: Komáři to jsou skvělí tvorové, protože to jsou jediný tvorové, s kterýma já si většinou v létě zapíjí, počkej, jak to říct slušně.
2: Mm-hmm.
0: No, tak chápeme. Všichni asi pochopili. Ale je to zajímavý, letos mám pocit, že jich nějak moc není, nebo se mi to zdá, nebo na mě moc nejdou.
2: No, u mě jsou teda, takže asi jdou na mě jenom.
0: Fakt, takže je to jeden z tvorů, který pije krev spíš vám?
2: No, mě rozhodně, no.
1: No já přemýšlím, na mě to moc nejdou teda, ne? Asi nechutnáme.
2: Já si myslím, že mají rádi pivo.
1: Evidentně, se jdou ožrat na Zuzku, ale si na ní sednu a jdou se.
0: Zuzka je taková chodící hospoda pro ně. No a potom teda ještě má svátek ještě jedna věc, která nám všem pije krev, a to je na Slovensku Anabela.
1: Ano, já jsem Anabel, ale jako Anabela je prý jejich jakoby verze tý Anabel, takže už mi prálo vela slovenských bratů, tak já je zdravím, milujem vás.
0: Děkujeme, takže to budeš slavit dneska, nebo?
1: Nebudu, já neslavím svátek, ale děkuju.
0: A narozeniny?
1: Teda dárky přijímám, ale jako jinak to neslavím.
2: Zajímavý.
1: Vy jste chtěli poslat Cartiery, napíšu vám adresu na Instagram, díky.
0: Tak přátelé, pošlete Anabel na Instagram Pizzu Hawaii a za chvíli si dáme Vláďu Šafránka, vím, že ty víš.
3: Pomoc, nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
4: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
7: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: 8 minut před 8 na Rock Rádiu Amorphis Light and Shadow a svátek má při čtvrtku dneska Anabela na Slovensku. Ale u nás má svátek někdo, kdo má svátek každý všední den.
1: Ano, a to je Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: To už se fakt zase blíží víkend, tak to je nejvyšší čas si ukázat, kam by se dalo vyrazit. Začnu na letišti, konkrétně v Drahotuší. Leč tuto sobotu, tam mezi 7. raní a 13. odpolední, nebudou tím hlavním letadla, ale brž tradiční automoto veterán Burza. Klasika, shrnutá doslova seženu i nemožné, od náhradních dílů k motorkám až třeba po tank. Od toho je sobotní Burza v Drahotuších u hranic. Druhá pozvánka směřuje na Třebíčsko, jmenovitě do Mladoňovic, což je dědina mezi Moravskými Budějovicemi a Dačicemi. Tamní parta nadšenců do motorismu, která si říká Autoklub Mimo, pořádá již třetí setkání veteránů všech značek auta a motorky, to vše v mladoňovickém areálu, který tamní zovou Chobot. Vše tam vypukne úderem sobotní 10. raní. Kromě Čumendy vás čeká i povídání o tom, jaké to je na Dakaru v pozici navigátora. Přijede do Mladoňovic povyprávět David Křípal. Pro porci nejen dakarského adrenalinu, jeďte tedy v sobotu do Mladoňovic na Třebíčsku. Znáte večerníček o Rákosničkovi? Ten začíná doslova motor. Bohdalka tam přeci říká za mlhou hustou, tak, že by se dala krát. No a přesně to vás čeká v Žandově u České Lípy, v tamním areálu Motogold. Název tamního srazu je všeříkající hornopolický dvoutak a k dvojbuchu prostě patří mlha. Více hledejte na Facebooku hornopolický dvoutak.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Cherokee od Europe, poslední pecka druhý společný hodinky je za náma, za minutu a půl odbyl, osmá hodina raní. Zuzka pro vás upekla další nový zprávy počasí a dopravu, která bude aktuální a určitě pravdivá, tak pojďme na to, za chvíli jsme zpátky.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: www.rokovistoria.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Kontroverzní novela stavebního zákona bude hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu. Novela má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Ivana Kratochvíla, který čelil obžalobě v souvislosti s činností domobranecké skupiny českoslovenští vojáci v záloze za mír. Stížnost se týká opatření nahrazujících vazbu, konkrétně peněžité záruky 600 000 korun a zákazu vycestování. Americký prezident Donald Trump ve středu večer na své sociální síti vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Podle agentury AFP se tak šéf Bílého domu snaží stupňovat tlak na Írán bezmála 6 měsíců od zahájení vleklého konfliktu. Hokejisté Sparty vyhráli v přípravě na nový ročník extraligy nad Vítkovicemi 3-0 a připsali si ve třetím testu druhé vítězství.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Místy máme skoro jasno až polojasno, jinde je zvětšená oblačnost a odpoledne a večer bude postupně od jihozápadu oblačnosti přibývat. V jihovýchodní polovině území čekáme i četnější déšť, místy i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 32 stupni Celsia, na západě a severu území kolem 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Větší nehoda se řeší pouze v Praze, a to na Wilsonově ulici směr centrum, tak tam opatrně.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Ať po vás dneska v práci nikdo nic nechce, vám přeje Honza,
3: Anabel
1: a Zuzka.
2: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 20. srpna. Přátelé, druhá hodinka za námi. Toto dneska krásně utíká, ale co?
3: To teda.
2: Viď? Zuzka taky vypadá, že tu není.
1: Já to radši nekomentuju.
3: Zuzka už opustila niterně svoji schránku a sedí někde venku na chodbě, jako podle mě.
2: Podle mě odletěla se projet Sockou.
3: Já se jí vůbec nedivím.
2: Za lepšími zážitky. Každopádně, pokud byste se, přátelé, vy chtěli projet příští víkend 29. srpna do areálu Kamínka v Roštině, tak tu máme dva lupeny.
3: Už jsi to udělal Roštin, jo?
2: Roštině, sorry.
3: Já si říkám, v jakém Roští to budeme jako uspořádávat.
2: Je tam to Roští dneska straší od
3: rána. Moc se zasek na tom Roští prostě, jo? Je to Roštín, není to Roštin. A máme tady ano dva lístky na Dimitry Saba, takže pokud ho chcete, napište si na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo, už za půl hoďky to nikomu z vás dáme.
2: A teď si dáme Miloše do Doložela, Vítr a mrak a já jdu koukat do křoví.
0: Rock Radio.

0: Twisted Sister dohudali Song The Price v 8 hodin a 12 minut. Máme čtvrtek 20. srpna a já tu mám teďka pro tebe, milá Anabelko, něco pro fanatický faninky. Což tak ty určitě nejseš.
1: To já moc nejsem, no.
0: To je dobře. 20. srpna roku 2004 podal jistý Rob Tinsley, Angličan z města Stoke-on-Trent, rozvodový papíry a do kolonky důvod rozvodu vyplnil, že jeho manželka má jinýho chlapa, který se jmenuje Brian Adams. A spíš bohužel pro manžela, ta manželka nebyla nějaká groupie právě, nebo holka, kterou někde Brian seknul v baru po koncertě. Jeho žena totiž byla naprosto totálně chorobná faninka Briana Adamse.
1: Ty kráso.
0: Potom u soudu
1: to chceš mít doma, ty jo.
0: No právě, že nechceš. On potom právě u soudu vypovídal, že celý roky musel spát v ložnici, která byla doslova od země po strop vytapetovaná plakátama Briana Adamse.
1: Ne.
0: A na spánek manželů dohlížela 1,80 m vysoká papírová figurína Briana Adamse.
1: A to zvládal jako v pohodě, jo? Tomu nevadilo.
0: No hele, no,
1: taky nebyl asi psychicky úplně v pořádku. Jak dlouho, že spolu byli?
0: Já to teďka jsem to ztratil tady. Jo, jestli jsem to říkal, nevím. Byli spolu nějakou dobu a nicméně samozřejmě soud to rozved nakonec. Mm-hmm. Ale jako... Ten chlap měl svatozář, evidentně, abych tohle nedal. Ani
1: spíš byl debil.
0: Chvíli, nebo?
1: Řekni to, jak to je.
0: Jako, mám své zkušenosti se šíleným faninkovstvím a nebylo to ještě takhle šílený, ale taky se to vlastně úplně jako nedalo. Nevím, co ty holky si představujou. Dokážeš si představit, co ta manželka potom po rozvodu provedla s tou figurínou, když byli doma sami a manžel
1: teď,
0: tam nebyl.
1: Mě teď vyprávěl Honza Toužimský o svojí stalkerce, která jezdí na všechny koncerty a sedí pod pódem, ale ona na něj třeba čeká i na stromě, minule spadla z nějaký větve a tak, nebo skáče pod auta v zimě, prostě zastavuje dopravu a tak, jo, a už to prý trvá několik let, takže jako... Lidé jsou různí.
0: No, vidíš to, co se člověk nedozví?
1: Prý si z ní dělali srandu, že uzrála.
0: No, vidíš to, co se člověk nedozví? No. To takhle Honza Toužimský náhodou jde po stromě a najednou stalkerka.
1: A najednou tam sedí stalkerka, ona prý chtěla koukat do hotelového pokoje, kde byl, takže tam vylezla na strom a svítla z větve. No.
0: Dobře.
1: No.
0: To je strašný.
1: Takže tak.
0: Takže prosím vás, přátelé, poslouchejte muziku, milujte svoje kapely a svoje muzikanty, ale nelezte jim do života.
1: Tam je taková je tam nějaká hranice
0: čára,
1: lehká.
0: Nebo hranice, tak říkejte tomu, jak chcete. Within Temptation, Faster, jdeme na další muziku na Rock Radio.

0: One Way Ticket v podání kapely The Darkness 8 hodin a 22 minut. Přátelé, v sobotu máme další zastávku festivalu Rock In, a to na Koňopišti.
1: Je to tak, já už se hrozně těším, mě už psali všichni kluci, kde seš, Anabelko, my už se na tebe těšíme, já se na ně taky hrozně těším, chybějí mi.
0: A kluci jednoho... z kapel nebo kluci z technického zázemí?
1: Kluci z kapel hlavně. A prosím tě, chtěla bych říct, že pro jednoho z našich posluchačů tady máme 10, ale samozřejmě i technici, já miluju všechny naše, celý náš tým Zetelka, protože jsou to skvělí pracovití kluci v čele s Kubíčkem, kterýho zdravím, ten má oči jako husky, má jedno modrý a druhý zelený nebo modrý, teda hnědý. Já neumím barvy.
0: Dobře.
1: Ale pro jednoho z vás tady máme 10 lístků pro vás a pro celou vaší partičku a už dneska odpoledne to uzavíráme. Co pro to musíte udělat?
0: Stačí, abyste se vyfotili ideálně se svojí partou, se kterou plánujete obrážet festivaly, takže i sobotní Rock In na Koňopišti. Vyfotíte se...
1: Koňopiště top.
0: Vyfotíte se v nějakých strašidelných pozicích a pošlete nám to na náš e-mail studio@rokoviradio.cz. Jak říkala Anabel, do dnešních 15 hodin. No a my tu zítra někoho zase hrozně vyhlásíme.
1: Ano, je to tak, máte na to čas do 15 hodin.
0: A myslím si, že si musíte
1: do dneška teda
0: pohnout, pokud chcete, protože Koblížci, Alkehol, Dimitri Horký, Žeslíže, Trautenberg a Traktor si sami na těch koncertech nezatleskají.
1: Je to tak.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a za chvíli si ty Dimitry, který budou v sobotu na Koňopišti, dáme, a to s Arakainem v Pecce.
1: No hlavně budou na tom Dimitry sabatu.
0: Tam taky.
1: Tam budou takhle pohromadě.
0: Za týden.
1: Ano, a protože na Koňopišti Arakain nebude.
0: Žít svůj sen za chvíli.
1: Říkáš to blbě.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: žít svůj sen. Dimitri a Rakhine ho budou žít příští týden v sobotu v Kamínce u Roštína v rámci Dimitri Sabatu, na který už za chvíli rozdáme lístky. Už nepište, protože máme po půl devátý.
1: Ty už to vybral.
0: Ne, ještě ne, ale už je po půl devátý, tak kdo napíše po půl devátý, tak má peška.
1: Aha, no tak už to máte uzavřený, máte smůlu, dáme si športové zprávy.
2: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. Rock Rádio. Sport.
3: Hokejisté Sparty vyhráli v přípravě na nový ročník Extraligy nad Vítkovicemi 3-0 a připsali si ve třetím testu druhé vítězství. Ostravané i po druhé prohráli a znovu neskórovali. Fotbalisté Plzně dnes vstoupí do kvalifikace pohárů zápasem čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Crvené zvezdě. Mírným favoritem na postup je srbský šampion, který půjde do dvojzápasu s Viktorií po neúspěchu v boji o ligu mistrů s novým španělským trenérem. A 20-letá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keys.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 opatrně v Brně ve směru na Ostravu na 190. a půltém kilometru se srazil nákladák s osobákem. Je tam kvůli tomu zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a v Praze se stále řeší nehoda na Vilzonce u Státní opery směr centrum.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Nickelback, How You Remind Me, co mi to jenom připomínáš v 8 hodin 37 minut? Co mi to mělo připomenout?
1: Co ti to připomíná?
0: No, mě to připomíná, že je po 8:30.
1: Mě připomínáš, a... že by si měl něco rozdávat, vypadáš jako podejní prodomce, prodejce hrnců.
0: Cože? Podejní prodomce?
1: Hm? Já mám dneska fakt jako, já mám super artikulační schopnosti, já co slovo to perla.
0: Ty seš opět jak podejní ze Star Wars prodejce, Mistry Yoda.
1: Jo, jo, jo, já hodně ti řeknu tvoji budoucí. Ne, prosím tě, že vypadáš jako Horst Fuchs za mlada, takže jsem ti chtěla říct, že asi něco chceš rozdat.
0: No, chci rozdat dát 2 lístky na Dimitri Sabát a jak říká Horst, a to ještě není všechno.
1: A co to je?
0: No není, ne, nic víc nemám, jenom je ty 2 lístky.
1: Tak, mobily do ručky.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
7: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: 8 hodin a 41 minut jsme zpátky v éteru a na drátě nám visí Maruška ze Strání. Já jsem řekl, že jsem to, teda jsem rád, že jsem to řekl dobře a bez přeřeku, kromě toho ostatního. Takže Strání, Maruško, zdravíme, dobrý ráno.
2: Zdravím, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
1: Prosím tě, ty jsi psala, že ses psychicky smířila s tím, že už dneska konečně ty lístky vyhraješ. To je nějaká speciální metoda, zaklínadlo, jak získat to, že potom tě vybereme?
2: Jasně, to je taktika. Tak já to zkouším od pondělí.
1: Evidentně to vyšlo, vůbec to není tím, že si to napsala asi z 10 profilů, to přátí, takže každopádně to fakt dneska vyšlo. My moc gratulujeme. Dimitri Sabat, byla jsi tam někdy?
2: Určitě, byli jsme loni se synem, moc jsme si to užili.
1: A loni tam byla taky Anabel?
2: Byla.
1: A potkali jste se s ní?
2: Nestihli jsme. Ona se tam musí pohybovat kolem těch hlavních propagujících, takzvaně kolem kapel, takže my jsme ji tak jenom zahlídli.
3: Ne, já tam budu chodit, já tam vždycky vycházím třeba, když jdu pro něco k jídlu.
1: Což je
3: velmi často, během toho dne se to stane minimálně 10x.
2: Tak já si počíhám.
1: A Anabel totiž hraje takovou hru, ochutnej všechno u všech stánků, který tam jsou, protože to máš zadáčo.
3: Ne, nemám, já to musím platit. I když minule, abych pochválila pána z Rokinu, tak ten mi dal dvakrát po sobě tortilu zdarma.
1: To je hezký.
3: To je hodně moc milý.
1: Prosím tě, Maruško, na jídlo se tě ptát nebudeme, ale zeptáme se tě, jsou to dva lístky. Koho do kamínky v Roštíně vezmeš sebou? Nějaký hrošťáka máš?
2: Mám opět syna. Stejně si chci zase zahrát strážnou věž, takže já mu budu zase celý den nosit toho kytaru, aby on si potom těch 5 minut slávy užil s tou kapelou. Takže já to vidím tak, jak loni asi.
1: Počkej, tvůj syn si zahrál strážnou věž?
2: Jo, loni na sabatu.
1: Jako s kapelou přímo?
2: Na těch odpoledních takových, kluci tam nějaká kytarová školička.
3: Oni tam vlastně hrajou na kytary a učí tam jakoby ty jejich riffy.
1: A kolik je synátorovi?
2: Bude mu teď 16.
1: 16, no tak to je nejlepší věk, tak když konečně založí nějakou kapelu, ať tady máme co hrát, potřebujeme nějaký mladý kapely, ty muzikanti nám hromadně umírají teďko. No tak Maruško, prosím tě, moc si to se si nemůžete, klidně potom natoč, jak tam pořádně zandal nějaký kytarový solo, pošli nám to, pochlub se tím, moc si Dimitri Sabat užij, hlavně tam teda ulov Anabel a měj se krásně.
3: Měj se krásně, gratulujeme, děkuju. Krásný den, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Hezký ráno.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
3: Přátelé, jelikož jdu na dentální hygienu, tak se s vámi dnes trošičku předčasně loučím. Už teď Honzík tady bude ještě o jeden vstup déle. Mrzí mě to, lásko.
1: Mě je to taky hrozně líto.
3: Já jsem jasný, že Zuzka ta už si tady bouchla Šáňo, že odchází aspoň jeden z naší postižený dvojce. No a my se slyšíme zase zítra v 6. Mějte se krásně a pláčik si máčik.
1: Já se strašně bojím, že se vrátíš a bude ti chybět 10 zubů a dáš si českou vlajku na profil.
3: To se nestane, buď v klidu.
1: Dobře. Tak jo, mě se krásně a my si dáme, Luci, dal bych ti, co chceš, třeba ty čistý zuby.

Přesně jak zpívají Architects na konci svýho songu. Je to pravda, je to taková odvěká pravda. Máme 8 hodin 52 minut, loučíme se dneska trošku na etapy. Anabel si šla nechat vyndat zuby. Teď se, přátelé, rozloučím já, přeju vám krásný zbytek dnešního dne. Doufejme, že bude docela fajn počasí a nebude moc chcát. No a Zuzka, ta se s vámi rozloučí s právama po 9. Tak mějte hezký zbytek dne, hezký ráno a za chvíli už Kamil a rokový dopoledne. Čau.

you want the whole.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a slaďoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Případ vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Justice v kauze pravomocně potrestala taky další ženu, důchodkyni Irenu Stejskalovou. Vyslechla si 12-letý trest vězení. Obě ženy se hájily tím, že je vůdce sekty ovládal a manipuloval. Bouře se silným větrem v noci na dnešek v Královéhradeckém kraji lámala stromy a způsobila výpadky elektřiny. Ráno bez elektřiny zůstávalo v kraji asi 1700 domácností. Na 940 jich bylo na Pardubicku a i v Libereckém kraji vyjížděli hasiči kvůli bouřce k 80 zásahům. Sdružení zdravotních sester ve španělské Seutě vyzvalo vládu v Madridu, aby vyhlásila v tomto městě na severu Afriky stav nouze ve zdravotnictví. Podle sdružení jsou sestry kvůli velkému počtu pacientů přetížené. Do Seuty před 3 týdny nelegálně vniklo z Maroka na 80 tisíc migrantů, z toho asi 5 000 jich tam zůstává. 20-letá česká tenistka Sara Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále.
1: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes nás čeká postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, v jihovýchodní polovině území četnější déšť nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 32 stupni Celsia, na západě a severu území kolem 25.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
11: Opatrně, pokud jedete po D1 ve směru na Ostravu v Brně na 190. a půltém kilometru se srazil náklaďák s osobákem, je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
10: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rokový dopoledne.
12: Tak startujeme rokový dopoledne, děkujeme Zuzance za zprávy, něco zásadního nového ve tvém životě, nebo pořád nuda.
11: Furt stejný, hele, já už jsem stará na nějaký novoty.
12: Stará na novoty, jo. No čověče.
11: U mě se nic nového asi jako nečeká.
12: Ne. Tam už to všechno běží zaběhlý kolejí.
11: Přesně tak, samozpát.
12: Všechno už je ve svých mantinelech, takže
11: totální
12: v podstatě, jak to bylo, ten krásný příběh Jára Cimrman, jazzman, což nedělá Svěrák ani Smol, jak to nedělali, ale dělal to ten druhý Šebánek, úplně na začátku, tak tam je krásná právě taková věta, kdy on vyspovídá toho svýho hosta, on jako říká, že už jako všechno vlastně, on říkal, já už vlastně mám budoucnost za sebou. Já už můžu ztratit jenom na váze.
11: Tak to by se mi hodilo docela, tak to je hezká budoucnost.
12: Takže to je takový příměr jako k tomu, co si říkala před chvílí. Dobře, tak my se jdeme dívat ale dopředu do rockového dopoledne a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, Smoky, Škorpíci a právě teď Miroš Majda a jeho novinka, která je součástí EP, který se na podzim rozšíří na celý LP. A tahle skladba se jmenuje Lavina.

0: Tak tohle se povedlo, ze zapomenutý písně udělat celosvětový hit. Tak takhle to vymyslela Joan Jett v roce 1981 a skladba Isle of Rock and Roll, která teď dozněla na Rock Rádiu 5 minut po 9:15. Dneska máme 20. srpna a já bych při tomhle dní rád popřál k narozeninám Robertu Plantovi, samozřejmě hlas nebo ex-hlas kapely Led Zeppelin. To už je hodně dávno, ale stejně spousta lidí ho má právě způsobištěm v téhle kapele spojenýho, tak dneska slaví 78. narozeniny, tak přejeme hlavně hodně zdraví a samozřejmě spoustu skvělý muziky, ale hlavně bych dneska vypíchnul tip na album, protože při dnešku, tedy 20. srpnu, slaví svoje 36. narozeniny album Tear od Black Sabbath. Tak, teď se možná některý z vás chytnou za hlavu, hlavně teda ty, řekněme, ortodoxní a konzervativní fanoušci Black Sabbath, kteří uznávají jenom jedinou éru, a to s Ozzy Osbornem. Ale já teda musím říct, že tahle ta deska, konkrétně v rámci angažmá Tonyho Martina, výborného zpěváka, tak je v podstatě jakože koncepční a je naprosto úžasná. Od začátku do konce, zrovna nedávno jsem si ji koupil na vinilu ve vylepšené formě, masterovanou, fakt to hraje parádně a ta atmosféra od první noty do poslední je naprosto luxusní. Pokud máte někdy nostalgickou náladu, třeba i k tomuhle počasí, nebo na podzim, až to všechno začne tak trošku žloutnout, tak tahle ta muzika je naprosto ideální, kdy si nasadíte třeba ty sluchátka, nebo si to doma pustíte a nějakých těch 38 minut se necháte unášet atmosférou tohodle alba, která je opravdu hodně taková, bych řekl, melancholická, ponurá, ale jsou tam skvělý skladby. Takže to můžu jenom doporučit všem otevřeným fanouškům týhletý kapely, který uznávají i další éry, jako třeba s Ronnie Jamesem Diem a hlavně s Tony Martinem, o kterým se hodně nemluví. Ale řekl bych, že Headless Cross byl skvělý nástup a tady se to dotáhlo k dokonalosti. Já tu desku miluju, takže dneska si určitě, jak jsem říkal, na vinilu pustím a jestli vy to chcete zkusit, nebo jsem vám ji právě teď připomněl, tak dneska k tomu máte důvod, protože, jak jsem říkal, je to 36 let od vydání tohohle alba. Dáme si Tři sestry, dáme si Battle Beast a budou taky Hooters na Rock Rádiu.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Pearl Jam na Rock Rádiu, 9 hodin a 39 minut. I ty už jsme měli v rámci Explosive Summerfestu na line-upu. Ale to už je tak, tuším, že 3-4 roky, pak byli na Winterfestu. Zkrátka dobře, Pearl Jam se objevují standardně v playlistu, ale letos to nebude. Letos v létě na Explosive Summerfestu 2026 mají Pearl Jam pauzu. Za to jsou tam jiný koně, který třeba ještě v rámci Explosive Summerfestu na Rock Rádiu vůbec nezahráli, jako třeba Ghost, ty si vychutnáme, a spoustu dalších, jako třeba Powerwolf a tak dál. Konec konců, pokud vás zajímá, co Explosive Summerfest 2026 je a nevíte to, tak máte možnost to nastudovat na našem webu rockoviradio.cz, případně na našich sociálních sítích. Jedná se o to, že poslední víkend o prázdninách do vás pereme jeden živák za druhým a symbolicky tak ukončujeme festivalovou sezónu, a letos to připadá na pátek 28. až neděli 30. srpna. A budete si moc vychutnat živáky kapel jako Halloween, AC/DC, Panoptico, Proteus, Iron Maiden, Linkin Park, Olympic, Kysáci, jak jsem zmínil už Ghost, Škvor, Ozzy Osbourne, a nebo třeba při neděli můžu vypíchnout třeba Crayson, Guns N' Roses, Harley a Komunál a Katapult a Udo Dirkschneidera, prostě spousta, je toho strašně moc, takže si to nastudujte a věřím, že se zase zúčastníte, protože spousta z vás to miluje. To už máme osvědčený z předchozích let, takže si to zase společně užijeme od pátku do neděle. Živá muzika na Rock Rádiu. Jak jsem říkal, podrobnosti najdete na našem webu rockoviradio.cz nebo případně na našich sociálních sítích. No a my se na vás budeme těšit.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.
0: Ano, i Aleš Brichta zazní letos. Teď už si přesně nevybavím kdy, ale mám takový pocit, že bude otvírat sobotní den. Nevím, koukněte na to. Každopádně studiově si ho dáme už za chvíli. Když po tobě jdou, mám pro vás i Biffy Clyro nebo Green Day. A taky se podíváme na kulturní tipy, abyste věděli, co vás o víkendu čeká a kam můžete vyrazit. Na to si počkejte, už za chvíli se to dozvíte.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
12: Pak hrnky,
11: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
13: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokřtí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folk Stones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin' Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Rock Radio.

0: pokyn valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo bráťa Horký, že slíže. Rock in konopiště 22. srpna, amfiteátr Konopiště.
1: Lupení na Go Autu.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Pohodové čtvrteční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdají 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu, řekl to ministr obrany Jaromír Zuna po jednání na ministerstvu financí. Jeho úřad by tak měl mít zhruba o 36 miliard korun k dispozici více než letos. Prince Harry a jeho manželka Meghan Merkelová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpátky do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovala o tom britská média. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dneska nastoupí k úvodním zápasům závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Východočeši se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Utkání na olympijském stadionu má výkop ve 20:30. Jablonec nastoupí od 20:45 v Glasgow proti Rangers.
7: Rock Radio. Počasí.
9: Dneska bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a dokonce se můžou dostavit i bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, případně 28, pokud jste na jižní Moravě.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
9: Já vás ještě upozorním na jednu nehodu, ta se týká Zlína, konkrétně Havlíčkovo nábřeží. Tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a cyklisty. Na místě policie i záchranka, tak tam projíždějte opatrně, překáží to tam v provozu, tak počítejte i s omezením. Opatrně všude a v pořádku dojďte.
10: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
9: Pokračujeme dál v rokovým dopoledně, 4 minuty po 10. hodině je s vámi Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek, dneska máme 20. srpna a narozeniny by oslavil jeden výjimečný hudebník, neříkám kytarista, protože samozřejmě byl výborný kytarista, ale hlavně přines do hudebních dějin inovační prvek, něco, na co spousta muzikantů navázala a následovala. Kdo to byl, tak to se dozvíme za chvíli, možná, že někteří z vás už vědí, můžete si to vygooglit, zeptat se AI, co chcete, ale vy, co chcete počkat, tak si počkejte, protože si samozřejmě něco zahrajeme a taky si o něm něco řekneme. Teď pojďme na muziku, která je připravená předtím. Toutou POD a na začátek Bohnouti.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

Rock Radio. Rockovej výrok. Hraj podle pravidel byla nejhorší rada, kterou mi táta dal. Dimebag Darrell.

0: Tak asi není potřeba představovat Panteru a jejich Walk, skladbu z roku 1992. My jsme si ji na Rock Radio zahráli proto, protože ústřední postava téhle kapely Dave McDarrell by dneska slavil 60. narozeniny. A nestane se tak, možná slaví někde tam nahoře, a to už od roku 2004, kdy tragicky násilnou smrtí zemřel 8. prosince. Stejně tak jako před několika lety, konkrétně 44, nebo takhle, dneska už je to 44 let, ale taky 8. prosince zemřel John Lennon, takže jsou to dvě ikony muzikantský, který odešly v tento den. A stalo se tak při koncertu Damage Plan, což byla jeho nová kapela, kterou založil po rozpadu Pantery. A právě šílený fanoušek, který mu dával za vinu, že on je ten, který Panteru ukončil, který v podstatě může za to, že nehraje, tak vešel na pódium hned při první písni a prostě to do něj napálil. Samozřejmě se tomu snažil zabránit šéf ochranky, ten zemřel taky střelami útočníka, stejně tak jako jeden fanoušek, který se vrhnul na pódium a chtěl taky pomoct, takže tři lidé zemřeli v ten večer. Je to hodně smutný, protože Damagovi bylo pouhých 38 let, tak si dokážete představit, co všechno mohl udělat a dokázat, protože s Panterou hrál už od roku 1983, tedy kdy pustili na svět první album, ale ty začátky těch 80. let, to byl spíš takovej glam metal nebo glam rock, jak chcete. On je velký fanoušek, nebo byl velký fanoušek kapely Kiss a podobných kapel, takže i v rámci toho se nesly první desky, takže kdybyste to vzali Panteru třeba z 90. let a 80. let, tak byste to možná ani nepoznali, že to je tahle kapela. Samozřejmě tím, že byl velký fanoušek kapely Kiss, tak byl pohřben v rakvi kapely Kiss, kterou věnoval Gene Simmons, ale samozřejmě mu přišli vzdát hold na pohřeb spousta dalších umělců, jako Eddie Van Halen, Zakk Wylde, Corey Taylor ze Slipknot, Jerry Cantrell z Alice in Chains a spousta dalších, takže byla to hodně smutná událost, ale bohužel se to stalo. A my na něj rádi vzpomínáme, protože, jak už jsem říkal v úvodu, je to člověk, kytarista, muzikant, který se zásadně zapsal do rockové historie a přinesl něco, co mělo spoustu následovníků a spoustu dalších, kteří chtěli hrát jako on. A zase ten hudební styl Pantery přines něco, co se dál vyvíjelo a co mělo, jak jsem říkal, rockové historii zásadní vliv. Takže vzpomínáme na něj, dneska mu můžete popřát třeba tím, že si pustíte nějakou desku Pantery a zdáte mu tím hold a zaspomínáte na tohohle výjimečného muzikanta. Za chvíli si dáme Warlock, dáme si taky Daniela Landu a budou i Three Days Grace na Rock Rádiu.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Vše pro bagr.cz.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.

0: Rock. Rock Radio. Rádio.
1: Zdar a sílu. Užívejte krásný den. Tady Daniel Landa. Zdravím posluchače Rock Rádia.
2: Prozraď mi její jméno. Je krásná a tajemná. A pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní. S láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

práce, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Three Days Grace na Rock Rádiu, 10 hodin 39 minut a pojďme se pobavit o sobotním programu, kterým je Rockin, a to konkrétně na Konopišti, protože i tam, kromě kapel, který znáte standardně z line-upu Rockinu, tedy Koblížky, Alkohol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg a taky Traktor, dorazí i Rock Radio s celým týmem a samozřejmě i s naším slušným merchem, který si tam budete moct zakoupit, a taky dostanete něco navíc. Pokud jste byli ve Slavkově, tak víte, že jste si odnesli i plnohodnotný dárky, věcný, a ty budete moct získat i na Konopišti. Tam se všechno dozvíte, jak to bude probíhat. Důležitý je, abyste se tam dostali. Tak můžete si koupit lístek, to je jasný, ale taky ho můžete získat od nás z Rock Rádia, a to dokonce pro celou partu, tedy 10 lupenů. Standardně to znáte, po celý léto jsme vás informovali a rozdávali jsme vám je touhle formou. To znamená, že pošlete fotku celý svojí party, se kterou byste chtěli vyrazit na Rockin Konopiště, na e-mail studio@rockoviradio.cz. No a když se bude líbit, tak získá prvenství a tím pádem i 10 lupenů a můžete tu celou svoji partu vzít a užít si Konopiště v sobotu 22. srpna. Čas na poslání fotky máte do dneška, konkrétně do 15. hodiny, pak se to celý uzavře, takže jestli jste váhali nebo jste čekali a odkládali to, tak máte posledních pár hodin. No a zítra v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás měl štěstí a kdo ty lupeny získá.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my pokračujeme dál v rokovým dopoledni. Než se dostaneme k elektrickému obědu a muziku si budete přát vy, tak nás čeká ještě Iné kafe, dáme si třeba taky Verv a uvidíme, co se nám tam ještě do té 11. hodiny vejde.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Polévko Bylí na Břeclavsku za 44 500. Garáž v Ivančicích Brno venkov za 900 000. Byt 3 plus 1 v Poběžovicích na Domažlicku za 1 999 000. Rodinný dům v Jesenici Praha Západ za 28 927 500. A rodinný dům v Hřebči na Kladensku za 11 499 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz. Oh.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné čtvrteční dopoledne, jsou tady aktuální zprávy s Vladanem Hýlem. Minister školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpátky ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Nejméně 12 lidí zabil noční ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Jeden člověk zahynul v kyjevské oblasti. Zraněny jsou nejméně 40 lidí. Protivzdušná obrana zneškodnila desítky ruských střel. Zasaženy byly sklady s potravinami a objekty Červeného kříže. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí, jak to bude dneska vypadat? Oblačno až zataženo, občasný déšť, přehánky a dokonce se můžou objevit i bouřky. Teploty dneska 22 až 26, může být i 28 a na jižní Moravě tam se můžou teploty pohybovat i kolem 30.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě rychlej pohled na naše silnice Dobrovského v Táboře. Neprůjezdný jeden jízdní pruh, řeší se tam nehoda 2 osobních aut, počítejte s omezením a stejně tak i v Jindřichově Hradci v ulici Jarošovská. Tam se tvoří dokonce kolony, protože se tam řeší nehoda 2 osobních aut, tak tam počítejte s velkým zdržením. Pozor na tyhle úseky, jezděte opatrně všude a šťastnou cestu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
2: Kamil Drábě s vámi, máme 2 minuty po 11. hodině a to znamená, že startujeme elektrický oběd. Kdo by nevěděl, co se bude v příštích 60 minutách dít, tak je to okamžik, kdy si můžete napsat o nějakou svoji oblíbenou skladbu a zpestřit si tak pracovní den nebo třeba i odpočinkový podle toho, co děláte. Možnosti máte dvě, napsat na Messenger na Facebooku Rock Radio samozřejmě a nebo na e-mail oběd@rokovyradio.cz. Tak toliko zásadní informace k tomu, co se bude dít v příští hodince a teď už pojďme přímo k naplnění a odstartujeme dneska s kapelou Iron Maiden.

Iron Maiden nám otevřeli dnešní elektrický oběd a já už jdu na první vaše vzkazy a přání. Petra napsala, prosila bych zahrát Katapult, jsem právě na cestě z Jaroměře, tak ať mi cesta lépe utíká. A ještě by to bylo pro úžasňáka Radka s přáním hezkého dne. Petro, tak jdeme na to. Tady je Katapult a pojďme si dát V tomhle nejedu.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, muziku, kterou si vybíráte vy a Strac, tak tuhletu skladbu a tuhletu kapelu zařídila Jiřina. Další přání je od Peci ze Zlína, ten píše, že by chtěl nechat zahrát Dogu a Už nejsi nevinná.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mius SRO, Galva a Gemini.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

Tak tohle byli Boston, který jsme si dali na Rock Rádiu, jejich verze rok 1994 z alba Wall On, píseň, která otvírá celý album, a v tomhletom duchu se nese celá deska, která v roce 1994 byla tak nějak mimo dění hudební, ale to prostě k Boston patří. Ty si nikdy nedělali starosti z toho, co se děje okolo, a naopak si jeli to svoje, tak jak to odstartovali prvním albem eponymním z roku 1976. Krásná vzpomínka, kterou zařídil Standa, který napsal, že by chtěl slyšet právě Boston z 90. let. Tak jsme si je připomněli a teď už pojďme na další muziku. Mám tady přání. Jo. Ahoj Kamile, zdravím všechny posluchače našeho oblíbeného rádia. Dnes bych k obědu ocenil nějakou pecku od Citronu. Výběr songu nechám na tobě, díky Honza. Tak jakmile to necháš na mě, tak já vždycky vyberu nějaký nesmysl v uvozovkách, ale já se strašně rád hrabu ve věcech, které jsou tak jakože nestandardní. A já jsem vybral teda Citron. Vybral jsem písničku Zase dál, kterou všichni dobře známe, z Radegasta, ale já jsem ji vybral v anglické verzi, tak jak vyšla o rok později, tedy v roce 1988, protože si myslím, že tahle ta deska, která je výborně zpracovaná do anglické verze, tak je tak trošku opomíjená, tak bych ji třeba rád připomněl tímhletím způsobem. Takže pojďme si dát Citron verze Let's Keep On, tedy Zase dál, anglický verzi, tak jak vyšla v roce 1988 na anglickým Radegastu. Doufám, že udělá radost.

Umf jsme si dali na Rock Rádiu. Vicky napsala do dnešního elektrického oběda, chtěla zařadit tuhletu kapelu do menu, tak se to povedlo a teď jdeme na další přání. A to je od Jirky, který napsal, že zdraví všechny ve studiu i posluchače a chtěl by nechat zahrát Mamut s Wolfgang van Halen. Ještě teda s tou příponou, protože teď už Wolfgang van Halen vystupuje bez toho a definitivně přejal značku a název kapely, která předcházela Van Halen. Jeho otci, tedy Eddieho Van Halena. No tak super, píše tady ještě za mě jeden z nejlepších rockových umělců dneška, tak samozřejmě je to výborný muzikant, to jde z generace na generaci, takže co mohl, tak podědil po tátovi, tedy Eddie Van Halenovi. Ale samozřejmě on si všechno natáčí sám, nahrává, takže jako talentovaný muzikant to ve všech směrech 100% je. Takže si ho pojďme připomenout, Wolfgang van Halen a jeho kapela Mamut a skladba Think in Error.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
0: Rock Rádio.

Klassika. Roková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu. Zuzana napsala, že by chtěla slyšet tuhle tu pohodovku od Pretenders, kterou jsme si teď dali v této 60 minutovce. Pomalu se blížíme ke konci, tak pojďme rychle na další přání, ať to odsejpá. Dobrý den, prosím o zahrání pro princeznu Motorband Tví oči lžou. Děkuji moc a pěkný den. Tak to je vzkaz, který jsme slyšeli, no a teď uslyšíme zmíněnou píseň. Tady je Motorband a Tví oči lžou.

Napsal mi Erik do dnešního elektrického oběda, že by chtěl slyšet o Spring, tak jeho přání jsem právě teď splnil a jdeme na další kousek. Danča píše, že by chtěla nechat zahrát Horký, že slíže a píše tady pro mé lásky Michala a Pepina jsou spolu na cestách, tak ať se jim lépe jede. Díky. Dančo, není zač, pojďme si dát Horký, že...

0: Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma.

0: naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde? Od Lesa prodá auto u ESA.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Mám, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
9: Rock Radio.
8: Rock je slušná muzika.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy. Pohodové čtvrteční poledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Sklizeň v Česku bude letos nejhorší za posledních 15 let. České zemědělství tak letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. V rostlinné výrobě způsobí pokles zejména nižší letošní sklizeň. Nepříznivá je ale situace i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují ztráty na tržbách kvůli nízké ceně mléka zhruba 20 milionů korun každý den. Celkový dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů, tedy asi 828 bilionů korun. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Podle některých pozorovatelů se v USA schyluje k rozpočtové krizi. Česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme ještě na počasí, dneska bude oblačno, nebo respektive zítra už dnešní počasí, už jsem vám říkal, tak vám řeknu, jak to bude vypadat zítra. Oblačno až zataženo, bude hodně srážek, dokonce s možností velkých a silných bouřek, tak na to pozor. A teploty mezi 23 až 27 stupni Celsia.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Z dopravy se podíváme do Nového Jičína, konkrétně k ulici, k nemocnici, tak tam je nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, ale nějak zásadně by vás to zdržet nemělo, jenom projíždějte s opatrností. A co se týká jiných míst a regionů, tak to vypadá celkem v pohodě a v klidu. Tak jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: Tak jste asi poznali, že to není hlas Dana, který s vámi pravidelně rokovej voraz tráví, a to vždy po 12. hodině. Dneska to tak nebude, vzal si volno, tak jsem za něj zaskáknul já. Kamil Dráb je s vámi, přeju vám hezký čtvrtek i takhle popoledni a pojďme na rokovej voraz, co se týká muziky. Ingot, Metallica a Sunrise Avenue.

0: Škodovka od George Harrisona na Rock Radio. 12 hodin a 17 minut, to je aktuální čas, posloucháte Rockovej Voraz a i tento týden můžete rozhodovat o tom, jaký album si v sobotu večer od 19 hodin pustíme, tedy nabídka 3 alb, kde zahlasujete, no a pak už se rozezní třeba Franta Sahula, Pavla Kapitánova anebo Žlutej pes. Tak to je nabídka 3 domácích interpretů a alb, který jsou na našem webu rokovýradio.cz v sekci Rokový referendum. Stačí tam jenom zakliknout, koho chcete slyšet a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ale máme tady favorita, protože když se dívám na aktuální hlasování, tak Franta Sahula se svojí deskou Blues pro Hitchcocka z roku 1994 má 50%, takže 50% z vás, který jste hlasovali, si myslí, že by v sobotu večer na Rock Radio mělo znít tohle album. Pavla Kapitánová, 36%, se svojí deskou Nevěřím, rok 1996, no a další rok 1996, Trsátko a Žlutej pes 14%. Tak uvidíme, jestli se favorizovaný Franta Sahula udrží a jestli tohleto album nakonec na Rock Rádiu zazní, anebo se zmobilizují ještě fanoušci buď Pavly Kapitánový, anebo Žlutýho psa a pořadím ještě zamíchají. Jak jsem říkal, hlasovací tiket najdete na našem webu rokovýradio.cz, tak zahlasujte a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ozzy Osbourne, Fall Out Boy, anebo taky Krucipisk, to je muzika, která nás na Rock Rádiu čeká za chvíli.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Nežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.

chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Výborný hol na Rock Rádiu. Courtney Love, samozřejmě ex-manželka Kurta Cobaina. Nevím, jestli je lepší zpěvačka, já ji mám asi radši jako herečku, protože se dobře etablovala ve Formanových filmech, jak Lid versus Larry Flint, tak v Muži na měsíci. A zahrála fakt fantasticky, takže nevím, jestli mám obdivovat její muziku nebo její herecký výkony. Každopádně je to silná osobnost, co si budeme povídat. A to i v návaznosti na to, že, nebo respektive nemusí to být v návaznosti na to, že je ex-manželka Kurta Cobaina. Ale my se pojďme podívat na něco jiného, protože už se nám blíží poslední víkend prázdninovej a vy stálí posluchači moc dobře víte, že vás zásobujeme živou muzikou. Vždy pravidelně tento víkend uzavíráme symbolicky festivalovou sezónu a to na Rock Rádiu, kdy od pátku od 15. hodiny do nedělní půlnoci do vás pereme jeden živák za druhým. Takže 3 dny živý muziky. I letos užijete si Explosive Summerfest 2026 a na našem webu rockovyradio.cz už teď najdete kompletní line-up nebo případně sledujte naše sociální sítě, tam to můžete čeknout taky. Abyste věděli, co na vás čeká, na co se můžete těšit a třeba si i zakroužkovat, případně si na to udělat čas s přáteli, se sousedy, narazit nějaký to štěně, jak se říká, nebo něco ugrilovat, prostě udělat si hezký večer a poslechnout si naživo k tomu třeba při pátku Kabáty, Halloweeny, Panoptico, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, nebo třeba při sobotě Linkin Park, Kysáky, Tři sestry, Ghost, Škvor, Ozzy Osbourne, Daniel Landa, Metallica, nebo třeba můžu vypíchnout i něco z neděle, Harley, Scorpions, Green Day, Doga, Katapult, Trautenberg, Queeny to celý potom ve 23 hodin ukončí. No prostě je toho strašná spousta. Tak na to koukněte, připravte se a my se budeme těšit, že si to stejně tak jako ty předchozí ročníky i letos pořádně užijeme.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: A budeme pokračovat v rockovým vorazu. Za chvíli Bon Jovi, dáme si taky nový Europe a bude i zmíněná Doga.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
2: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny, nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné čtvrteční odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco víc než 2% HDP. Novinářům to dnes řekl prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Předpokládá o tom ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Polsko a Rumunsko dneska v noci vyslali do vzduchu armádní stíhací letouny. Důvodem byl rozsáhlý ruský vzdušný útok na Ukrajinu. Plyne to z hlášení úřadů obou zemí. Na území Rumunska spadl blíže neupřesněný dron na neobydleném místě v okrese Tulcea a nikomu se nic nestalo. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dnes nastoupí k úvodním zápasům závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Východočeši se představí v Atenách proti Panathinaikosu. Utkání na olympijském stadionu má výkop ve 20:30. Jablonec nastoupí od 20:45 v Glasgow proti Rangers.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Ještě koukneme na zítřejší počasí, mělo by být oblačno až zataženo, četné srážky s možností silných bouřek, tak na to myslete. No a teploty, ty by se měly pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Začneme v Praze, konkrétně v ulici Sokolovská. Tam je nehoda dvou osobních aut, která překáží v provozu, takže pokud míříte do Vysočan, tak počítejte s komplikací na téhle ulici. A ještě vás upozorním na Plzeň, a to Alej Svobody, kde se taky řeší nehoda. Je tam uzavřený jeden jízdní pruh, právě tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tak tam taky počítejte s omezením a se zdržením.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: Pokračujeme ve čtvrtečním rokovým vorazu. Dneska je s vámi Kamil zcela mimořádně. Vzal jsem to za Dana, který potřeboval volno, tak vás zdravím a přeju hezký den. Takhle 2 minuty po 13. hodině. Já věřím, že už toho v práci nemáte před sebou moc a pokud jo, tak snad vám Rock Radio pomůže tím, že jsme s vámi a že vás zásobujeme slušnou muzikou, při který to jde pěkně od ruky. Ať je to jak chce, tak důležitý je, že jsme spolu a oslavíme nedožitý narozeniny jednoho výborného muzikanta, který by, já neřeknu kolik, já se k tomu vyjádřím za chvíli, teď můžete jenom chvíli přemýšlet o tom, kdože by to mohl být, ale vy, co jste poslouchali dopoledne, tak už asi víte, o kom jsem mluvil. Nicméně, pojďme dál, čeká nás ještě kapela Guns N' Roses, dáme si Fannyho a chci ti slíbit a na začátek pro vás mám Eagle Eye Cherry a Save the Night. Tak hezký den, z Rock Rádiem přeju.

Rock Radio, rockovej výrok. Hraj podle pravidel byla nejhorší rada, kterou mi táta dal. Dimebag Darrell.

0: Tak, dozněla Pantera na Rock Rádiu v rokovým voraze a modří už vědí, proč se tak stalo, nebo respektive proč jsme tak učinili, protože jsme si chtěli připomenout výborného muzikanta. Já záměrně neříkám kytaristu ani zpěváka, protože on to byl muzikant, který přinesl další poselství pro jeho následovníky. Přinesl něco nového do hudební historie, co už nejde opomenout, samozřejmě co se týká stylu i svojí osobnosti. Jedná se o Dimebaga Darrella, který by dneska oslavil svoje 60. narozeniny. Bohužel se tak nestane, nebo respektive může je slavit tam nahoře, a to už od roku 2004, konkrétně od 8. prosince, kdy byl zavražděn. Bylo mu pouhých 38 let. Ano, stalo se ve stejný den, kdy byl zavražděn John Lennon. Tedy máme dvě velké osobnosti, které v tento den bohužel položili život, a stalo se tak rukou vraha, řekněme, nechci říct fanouška, protože to byl psychopat, který měl Dimebagovi za zlý to, že rozpustil Panteru a založil si novou kapelu Damage Plan, se kterou právě koncertoval, a hned při první písni přišel a vystřelil na něj. Ti, co ho chtěli chránit, ať to byl člen ochranky nebo fanoušek, který se rychle dostal na pódiu, tak bohužel zemřeli taktéž. Je to smutný příběh, o to větší, co se týká jeho osobnosti, protože jeho kult a samozřejmě poselství jde dál a my všichni na něj vzpomínáme právě při dnešku, kdyby oslavil tyhle ty kulatý narozeniny. Takže na něj zaspomínejte třeba tím, že si pustíte nějakou muziku, co se týká Pantery, anebo jak jsem řekl, Damage Plan, což je výborná kapela, nebo respektive byla, která natočila nebo stihla natočit pouze jenom jediný album, ale je fakt fantastický, tak si můžete Dimebaga připomenout právě i v téhle kapele. My pojedeme dál, čekají nás Valda Gang, dáme si Simple Plan, anebo už za chvíli Meredith Brooks na Rock Rádiu.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sypeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Posloucháte Rock Radio, rockovej voraz, dneska zcela mimořádně s Kamilem, který vám přeje hezký čtvrtek, zaskakuju za Dana, který si vzal volno. Nicméně mám pro vás důležitý upozornění, protože finišujeme s Rockinem, který se tento týden, tedy konkrétně v sobotu 22. přesune na Konopiště. A my tam s Rock Radiem budeme. Budeme tam s celým naším týmem a budeme s vámi užívat muziky, kterou nám zprostředkují Koblížci, Alkohol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg a taky Traktor. My pro vás budeme mít slušný merch, o to nic. Budeme pro vás mít i další věci, které si budete moct odnes zadarmo, různý propriety, samolepky a tak dál, ale taky vám přivezeme něco navíc. Nějaký dárečky, které jsme pro vás měli už minulý týden ve Slavkově. Tak pokud dorazíte, tak se máte na co těšit. Každopádně, lupeny už doufám máte a pokud ne a chtěli byste vyrazit s celou partou, tak je pro vás máme. Ještě pořád můžete zasáhnout do naší akce, která se jmenuje rozdávání 10 lupenů pro celou partu, a to až do 15. hodiny, pak se to celý uzavře. Systém je stejný jako u předchozích zastávek, prostě pošlete fotku svojí party na e-mail studio@rokovyradio.cz a když nás zaujme, tak prostě jednomu z vás těch 10 lupenů dáme a můžete sezvat všechny svoje kamarády, celou svoji partu a vyrazit, jak jsem říkal, 22. srpna na Konopiště na Rockin. Tak, do 15. hodiny je čas na ten e-mail fotky posílat, tak posílejte. Teď se strhla lavina a chodí hodně, jak se blíží finále a uzavírka, takže ještě máte možnost ty lístky získat. Toliko k Rockinu, který nás čeká v sobotu, a teď už pojďme na další muziku. Za chvíli si dáme Panoptiko, dáme si taky Uda a myslím, že do celý určitě stihneme i Nickelback na Rock Radio.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Co je? Funguj ty, křápe.
6: Já to musím dneska dodělat.
7: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
12: Oba.
14: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
18: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
14: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Pohodové odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Čeká nás slunečný víkend, předtím ale Česko čekají vydatné bouřky. Ty na jihovýchodě republiky udeří už dneska. Před bouřkami meteorologové varují i v průběhu pátku. O víkendu se ale vyčasí, čekáme nejčastěji polojasno. Se začátkem nového týdne se mají ale srážky zase vrátit. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne zhruba o třetinu. Pěstitele také trápí nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Podle farmářů zatím není jasné, jak se zvýšené náklady promítnou do cen zeleniny. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet už za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Pojďme se ještě podívat na to, jak to bude zítra vypadat. S počasí mělo by být oblačno až zataženo, četné srážky s možností silných a dokonce velmi silných bouřek. Tak na to myslete, teploty mezi 23 až 27 stupni Celsia.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Ještě se v rychlosti podíváme na naše silnice, ale koukám, že to vypadá celkem fajn. To znamená, na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde právě teď jezdíte a ladíte Rock Radio, to vypadá bez komplikací a bez vážnějších nehod, tak snad to tak je a hlavně doufejme, že to vydrží. Jezděte dál opatrně a já vám přeju šťastnou cestu.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Posloucháte Rock Radio. Rockovej voraz. S vámi je dneska Kamil. Zcela mimořádně zaskáknul jsem zadaná, ale zítra už se na něj opět můžete těšit. Každopádně bydeme do finále, do poslední 60 minutovky, která odstartuje už za chvíli. A to samozřejmě s další muzikou, kterou tady pro vás mám připravenou. Tak to nebudu zdržovat a pojďme na Twisted Sister. Dáme si Rammsteiny a na začátek Tania, která po dlouhých letech připravila nový materiál a ukázku z jejího EP, si právě teď dáme. Tady je skladba Nostalgie. Tak si ji užijte.
0: Rock Radio.

muss, dass man Sprachen lernen muss.

0: Posloucháte Rokovej voraz na Rock Rádiu, takhle při čtvrtku. S vámi je ještě pořád Kamil zcela mimořádně dneska a vy víte, že pokud posloucháte dopoledne, že vám vždycky dávám tip na nějakou muziku, která slaví výročí a vy si můžete dneska tím pádem připomenout. A při dnešku, tedy 20. srpna, připadá výročí na album Tyr od kapely Black Sabbath. Ano, ty konzervativní fanoušci určitě teď kroutí hlavou, protože pravděpodobně uznávají jenom jedinou éru Black Sabbath, a to je s Ozzy Osbornem, ale i co se týká dalšího působení, například s hlasem Ronnieho Jamesa Dia, tak tam není o čem. Ale trošku taková diskutabilní je éra s Tony Martinem, kterou spousta fanoušků Black Sabbath nepřijala a tím pádem vypustili i alba, který Tony Martin naspíval. Což je chyba, protože při dnešním 36. výročí, kdy tohle album slaví, byste tomu mohli dát šanci. A vy, co tu desku znáte, stejně tak jako já, a máte rádi éru s Tony Martinem, tak si dneska připomeňte, protože slaví 36 let od vydání. Album Tyr, který vyšlo v roce 1990. V té době v podstatě řešili stejný problém i Deep Purple, protože vydali album Slave and Masters. To taky nebylo přijato zrovna dobře, protože na něm není hlas Iana Gillena, samozřejmě poznávacího znamení Deep Purple, ale já bych řekl, že přesto, jak jsou obě dvě desky zatracovány, tak o to víc jsou prostě výborný. Jak Slaves and Masters, tak i deska Tyr od Black Sabbath je naprosto luxusní a pokud jste jí léta přehlíželi, tak si ji poslechněte. Samozřejmě nemá to nic společného s érou Ozzyho Osborna, trošku se to malinko přibližuje k éře Ronnieho Jamesa Dia, ale má to svůj kult a obzvláště tahle deska, která je v podstatě koncepční. Takže jestli vám utíkala, tak jí dejte šanci a poslechněte si ji. Já si myslím, že nebudete litovat. No a my jdeme za další muzikou. Za chvíli nás na Rock Rádiu čekají Motokeci a hned potom Oasis. Dáme si novinku od Škvoru a budou taky Liquido.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše pro bagr.cz.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
14: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
15: To už se fakt zase blíží víkend, tak to je nejvyšší čas si ukázat, kam by se dalo vyrazit. Začnu na letišti, konkrétně v Drahotuší. Leč tuto sobotu, tam mezi 7 ráno a 13 odpolední, nebudou tím hlavním letadla, ale vrž tradiční automoto veterán Burza. Klasika, shrnutá doslov, seženu i nemožné, od náhradních dílů k motorkám až třeba po tank. Od toho je sobotní Burza v Drahotuších u hranic. Druhá pozvánka směřuje na Třebíčsko, jmenovitě do Mladoňovic, což je dědina mezi Moravskými Budějovicemi a Dačicemi. Tamní parta nadšenců do motorismu, která si říká Autoklub Mimo, pořádá již 3. setkání veteránů všech značek auta a motorky, to vše v mladoňovickém areálu, který tamní zovou Chobot. Vše tam vypukne úderem sobotní 10. ranní. Kromě čumendy vás čeká i povídání o tom, jaké to je na Dakaru v pozici navigátora. Přijede do Mladoňovic povyprávět David Křípal. Pro porci nejen dakarského adrenalinu, jeďte tedy v sobotu do Mladoňovic na Třebíčsku. Znáte večerníček o Rákosničkovi? Ten začíná doslova motor. Bohdálka tam přeci říká za mlhou hustou, tak, že by se dala krát. No a přesně to vás čeká v Žandově u České Lípy, v tamním areálu Motogol. Název tamního srazu je vše říkající Hornopolický dvoutak. A k dvojbuchu prostě patří mlha. Více hledejte na Facebooku Hornopolický dvoutak.
14: Rock Radio. Motokeci.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

0: Posloucháte Rokovej voraz na Rock Rádiu, s vámi je Kamil. Dneska zcela mimořádně zaskakuju za Dana, který si vzal volno, ale i pro mě už to tady dneska končí, protože Rokovej voraz jde pomalu do finále. Už za chvíli nás čeká rokový odpoledne, ale ještě předtím nějaká ta muzika. Můžu slíbit, že si dáme Horký žeslíže, Hindr nebo taky Judas Priest. Kamil Drábám přeje hezký čtvrtek 20. srpna a uslyšíme se zase zítra standardně dopoledne v 9 hodin. Tak mějte hezký den a užívejte ho ideálně z Rock Rádiem.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Trautenberg valí na roky a Rokin valí na konopiště. Pokud velevá žena holota dovolí, rád bych vás jménem

0: Tady Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Konopiště 22. srpna. To je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa Horký, že slíže. Rock in Konopiště 22. srpna. Amfiteátr Konopiště. Lupení na Go Autu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
6: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na obranu by příští rok mělo Česko dát o něco víc než 2% HDP. Pokud ne, tak bude vzhledem k závazkům přijatým v Hágu vznikat deficit v obranných výdajích na další roky. Uvedl to prezident Pavel. Ministr obrany Zuna včera oznámil, že obrana plánuje na příští rok výdaje ve výši 2% HDP. U Počtátu na Přerovsku spadla větrná elektrárna. 30-metrový větrník se zřítil do pole. Na místě jsou hasiči a okolnosti incidentu prověřují policisté. Příčina pádu zatím není podle starosty Počtátu známá. Na sítích uvedl, že nechce předbíhat výsledky odborného šetření. Jde o první takovou havárii větrníku v Česku, nikomu se nic nestalo. Dárců krve je málo. Kritický nedostatek má třeba fakultní nemocnice v Ostravě. A to i přesto, že ministerstvo zdravotnictví minulý týden veřejnost vyzvalo, aby šla krev darovat. Aktuálně chybí stále všechny krevní skupiny. Prázdniny ještě nekončí a po celém Česku je stále kam vyrazit. Třeba v Malovicích začne v pátek rodinný festival na Švestkovém dvoře. Další akce ale návratem dětí do školních lavic nekončí. Pokračuje mluvčí Jihočeské centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
7: V září se můžete těšit například na rodinné sportovní hry v Prachaticích, soběslavské slavnosti, festival ve Vimperku nebo historickou slavnost Táborská setkání plnou kostýmů, hudby a představení. A pokud se nechcete řídit kalendářem, jižní Čechy mají pro rodiny spoustu dalších možností.
6: Je to třeba stezka korunami stromů Lipno, lanová centra, pohádková kovárna na Písecku nebo některá z jihočeských zoo. Tolik zprávy, pěkný den.
1: Rock Radio, počasí.
8: Jak na to tak koukám, tak deští nám momentálně hlavně v jižních Čechách a taky bouří. Půjde to směrem na jihovýchod přes celé odpoledne, takže Jihlava ani Pardubice se tomu nevyhnou. Vypadá to, že ani Brno ne, ale vypadá to, že sever i střední Čechy se tomu dneska vyhnou úplně. Každopádně teploty momentálně kolem 28 stupňů venku, večer to padne asi na 17. I zítra by mělo pořád bouřit a tentokrát po úplně celém území České republiky. Jestli tomu bude tak doopravdy, to uvidíme samozřejmě zítra, každopádně zítra teploty kolem 25.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
8: Vy, co jedete po Strakonický směrem do Prahy, si dejte pozor, u Velkých Uchle tam zrovna odklízejí nehodu, která byla docela ošklivá, takže je tam kolem toho docela bordel, takže sundejte určitě nohu z plynu. V ulici Okružní v Humpolci vidím kivadlovej provoz kvůli srážce dvou osobáků, taky na spojovací v Praze je docela dost velká kolona, je tam totiž srážka třech osobáků, takže tam počítejte rozhodně se zdržením. Kde se taky v Praze zdržíte, tak je Brusnický tunel směrem na Strahov. Je tam v sobě nákladák s osobákem, takže bacha na ty hnusné kolony.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
8: Tak jo, rockeři, máme před sebou rokový odpoledne, 15 hodin a 3 minuty k tomu. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska je to jenom se mnou s Petrem. Kuba tady bohužel dneska není, ale od zítřka už zase. zase bude, takže zase už ta dvojice zítra bude kompletní. Každopádně bez muziky, ale rozhodně dneska nebudeme. Já si myslím, že se na to můžeme klidně rovnou pomalu vrhnout. Čekají nás Queeni na začátek tady toho bloku, taky Aleš Brichta jeho Superhero. Dropkick Murphy se tady u nás zastavějí, ale teďka už Cranberries rozjedou jejich pecku Dreams z roku 93, ty vrděl. Pojďte si užít rokový odpoledne.

0: Killer Queen od Queenů nám právě teďka dojíždí na Rock Radio v 15 hodin 18 minut a já mám pro vás takový docela dost zajímavý příběh, jo. V St. George Hall teďka se prostě v jednom takovém anglickém městě Kidderminster se teďka stal takový docela dost zajímavý příběh, jo. Byl tam totiž turnaj, byl tam šachovej turnaj. Jo, na kterém se jako účastnili hlavně mladší lidi, ale byli tam i nějaký starší a prostě tak se tam hrálo, no a najednou jim tam prostě do toho přišel Robert Plant, zpěvák Led Zeppelin samozřejmě, který bude mít teďka zrovna dneska má dokonce svoje 80. narozeniny. No a on, si představte, že tam prostě šel zahrát šachy, jen tak, asi tak polovina těch lidí ho tam prostě vůbec nepoznala, což bylo hrozně krásný, ale jeden jeho soupeř, který byl 17-letý George Walker, tak ten ho dokonce poznal. Celou tu hru se snažil nic nedělat, ale neudělal to tak, že by ho schválně nechal vyhrát a prostě ho normálně porazil. Takže 17-letý kluk prostě přišel domů s tím, že porazil v šachách Roberta Planta prostě jen tak. Víte co, znáte to normální, klasická středa vlastně. No takže každopádně přejeme Robertovi i takhle všechno nejlepší k narozeninám, k jeho dnešním 80. narozeninám. A doufám, že si třeba dneska můžete zahrát na jeho počest šachy. Co vy na to? Každopádně teďka nás čeká další muzika, Enter Shikari, Tom Petty a nebo Arakaini a jejich ďábelská hra, tak si přitom vytáhněte ty šachy, ne?
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
11: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
10: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
14: Pak hrnky,
13: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

taková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: White Lion a jejich pecka When the Children Cry právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 38 minut a kamarádi, rockeři hlavně. Za dva dny se děje další rock-in, tentokrát v Konopišti a už to bude poslední rock-in, kam my jedeme s naším rockovým týmem. Takže tam budou hlavně náš stánek, naše rockový holky a tak dále a tak dále. A hlavně tam pošleme 10 z vás úplně zadarmo. Stačí akorát, abyste vaši fotku poslali na náš mail studio@rockovyradio.cz. Ale jak na to tak koukám, tak pardon, ono už je 15.39, to znamená, že vlastně ono už se to uzavřelo, protože čas byl dneska do 15 hodin. Takže já doufám, že Kamče vám to několikrát připomněl, abyste to poslali. Já svoje předešlé tvrzení beru zpět a hold už se tam dostat teďka nedá. Každopádně doufám, že jste to posílali, protože během dnešního večera naše odborná porota vybere jednu tady tu partu a zítra ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo tam pojede. Takže rozhodně zítra ráno poslouchejte Anabel s Dandou, aby vám řekli, kdo tam pojede zítra za úplně zadarmo. Hele, budou tam kapely jako Alkyhol, Dimitri, Horkýže, Trautenberg, Traktoři tam dokonce budou. No prostě bude to za to.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Čím jsem si ale rozhodně víc jistější než tím, kolik je hodin, tak to je to, co bude hrát dál tady u nás na Rock Rádiu. Status Quo, taky Soilwork, anebo Znouze s jejich krysařem už za chvíli.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folk Stones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Rock Radio.
2: Bylo nebylo, kde se to tu vzalo? Černé na bílém to na plakátech stálo. Bude tu hrát krysař a ty jeho krysy a bude to muzika dobrá jako kdysi.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo financí v nové ekonomické prognóze zhoršilo výhled letošního hospodářského růstu Česka. Ten bude 1,9%. V předchozí predikci rezort očekával růst HDP pro letošek na 2,1%. Důvodem pro zhoršení jsou dopady pokračujícího konfliktu na Blízkém východě. Hořovice na Berounsku se dočkaly obchvatu. Stavba teď městu výrazně uleví od tranzitní dopravy a obchvat navíc zjednoduší cestu mezi dálnicemi D4 a D5. Práce trvaly téměř 2 roky a vyšly na zhruba 200 milionů korun. Víc než 2/3 zaplatila evropská dotace. Zájem dětí o techniku a přírodní vědy podporují po celém Česku nejrůznější vzdělávací projekty. V Libereckém kraji mezi ně patří dětská univerzita. O co jde, vysvětluje radní Libereckého kraje Jitka Skalická.
2: Důležité asi je zmínit, že se zaměřuje zejména na technické vzdělávání, na robotiku, 3D tisk, práci se stavebnicemi, Lego roboty, Vex stavebnice, což směřuje právě ke zlepšení technického vzdělávání.
1: Další ročník dětské univerzity podpoří Liberecký kraj částkou 500 000 korun. Správa železnic se pustí do oprav železničního koridoru, který spojuje Prahu s východními Čechami a Moravou. Konkrétně práce odstartují dneska večer na trati mezi Kolínem a Pardubicemi. Vlaky budou až do poloviny září, v některých úsecích jezdit kyvadlově jen po jedné koleji a to může způsobovat zpoždění. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Co se týče dešťů, tak momentálně nám prší hlavně v jižních Čechách a také na východě. Půjde to přes celou Moravu směrem až do Polska po celý večer a taky celou noc. Takže rozhodně tady v těch oblastech můžete očekávat střídavé deště prakticky pořád. Co se týká teplot, tak venku máme momentálně kolem 26 stupňů a večer nám to padne na 17. Zítra by nás měly čekat bouřky a deště po úplně celém území České republiky. Jestli tomu to ale tak bude, uvidíme samozřejmě až zítra. Teploty na kolem 25 a večer to padne asi na 16.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Mrkneme se ještě, jaká je situace na cestách. V ulici Československých legií v Jílemnici se srazil nákladák s osobákem, dejte si tam na to pozor. V ulici Peroutkova v Praze jsou v sobě opět 2 osobáky, díky bohu, ale bez zranění. Na D10 na 41. kilometru směrem na Turnov se zasrazily 2 osobáky a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, takže můžete počítat i s kolonou. A klasická nehoda v ulici Masarykova v Duchcově, to mi přijde, že hlásíme pořád. 2 osobáky v sobě, díky bohu, ale bez zranění. Každopádně se tomu radši vyhněte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 16:03 k tomu a rokový odpoledne si hezky najíždí do svojí druhý hodinky. Normálně by tady se mnou byli Kuba, ale ten tady dneska bohužel není, ale od zítřka už zase bude. No a taky bychom normálně připomínali, že rozdáváme nějaký lístky. Tady ten týden je, ale bohužel zase nerozdáváme. Takže alespoň rozdám nějakou další muziku, když už ne ty lístky. Doufám, že od příštího týdne už tam pro vás budeme něco zase mít. Už mi to chybí vám dávat ty lístky sakra zadarmo. Každopádně čeká nás Nirvana, taky Mammoth a i Wolfgang Van Halen. A nebo Gabi Gunžíková i Černý anděl. Tak jedem!

Rock Radio, rockovej výrok. Hraj podle pravidel byla nejhorší rada, kterou mi táta dal. Dimebag Darrell.

0: Pantera a jejich pecka I Am Broken právě teďka v 16:20 dojíždí na Rock Rádiu a není to samozřejmě není to divný, že tato písnička právě teďka dojíždí, protože Dimebag Darrell by, kdyby byl svět o něco víc fér, tak by dneska oslavil svoje 60. narozeniny. Takže my jsme alespoň takhle jako Rock Rádio mu chtěli vzdát hold. Pro ty z vás, kdo neví, kdo Darrell úplně byl, tak to byl samozřejmě kytarista právě z kapely Pantera, která se potom rozpadla, on potom založil samozřejmě ještě kapelu Damage Plan a potom prostě hold jeden fanoušek, který si údajně myslel, že mu Darrell prostě bral jeho písničky, tak si to rozhodl vyřešit tak, že ho prostě střelil do hlavy a společně s nimi jeho bodyguarda ještě pár dalších lidí v tom sále. Takže prostě naprostá tragédie se tehdy stala, ale prostě co na to říct? Asi se na to úplně nic říct nedá. Každopádně přejeme alespoň tam nahoru Dimebagovi právě všechno nejlepší k narozeninám. Teďka už si dáme další muziku, čeká nás Bloodhound Gang, taky Dan Landa, anebo Nightwish a jejich Bye Bye Beautiful. To si myslím, že se teďka docela rozhodí.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny, nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: Motley Crue a jejich Kickstart My Heart nám právě končí teďka na Rock Radio v 16:38. A já mám na vás docela takovou jako zajímavý tip, jo, na co byste se mohli podívat, hlavně jako na takový dost zajímavý film. Vyšel totiž teďka nový dokument o jednom úžasném bubeníkovi, který se jmenuje Travis Barker, a myslím si, že plno už ví, o kom mluvím. Je to bubeník z Blink-182 a jako docela ten dokument teda stojí za to, aspoň z toho, co čtu. Jo, já se na to teda večer budu muset asi taky podívat. Každopádně to vyšlo asi před týdnem a opravdu teda jako ty, prostě jsou na to hrozně dobrý ohlasy. On jako, ono by si plno lidí mohlo o Travisovi myslet, jako, že je to prostě akorát od hlavy do úlu pokérovaný prostě týpek. Ale víte, proč on je pokérovaný? On totiž v roce 2008 měl strašnou jako nehodu, když letěl někam letadlem, a on je popálený na skoro 70% celého těla. Tak prostě on si rozmyslel, že to zakryje tím tetováním, jako proč ne, že jo? No ale hlavně, jako už na rozhořčeném koncertě Ozzyho se mluvilo o Travisovi jako o nejlepším bubeníkovi na celém světě, a ono to úplně není daleko od pravdy. Takže rozhodně se na ten dokument podívejte, píše se tady, že je to prý jako neskutečně dobře ukázaný, celá ta prostě smrt jeho matky, celý ten jeho život na omamných látkách, alkoholismus, všechno tohle to tam je prostě ukázaný tak, jak to je, a na nic si ten člověk nehraje. Takže opravdu si myslím, že tohle to bude stát za to, takže mrkněte na Travis Barker, Přehlušit strach se jmenuje ten dokument, a rozhodně to bude stát za to. Co taky bude stát za to, jak je další muzika tady na Rock Rádiu. Lucie, Payne, anebo Ozzy už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Šéfe, za to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Miuš SRO, Galva a Gemini.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sklizeň letos bude nejhorší za posledních 15 let. Zemědělství podle šéfa agrární komory doležala přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Za poklesem sklizně stojí podle farmářů počasí. Hlavně sucho a letní vedra negativně zapůsobily i jarní mrazy. A nižší tržby budou podle doležala i v živočišné výrobě. Senát zamítl spornou stavební novelu. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Mnozí ho označili za paskvil. Teď předlohu znovu posoudí sněmovna. Vládní tábor ale má dostatečnou sílu senátní veto přehlasovat. V Česku přibudou nové rybníky a ty stávající čeká obnova. Rybníkáři teď totiž mohou získat dotace na jejich výstavbu, rekonstrukci a nebo odbahnění. Jak finanční podporu získat, přibližuje mluvčí rezortu zemědělství Vojtěch Bílý.
2: Žadatelé mohou své žádosti podávat prostřednictvím jednotného dotačního portálu provozovaného pod záštitou ministerstva financí. Výzva pro žádosti bude dostupná od 10 hodin 21. září až do 31. října.
1: Podpořené rybníky mají kromě chovu ryb pomáhat taky zadržovat vodu v české krajině. Největší belgický požár za poslední století je pod kontrolou. Na místě je ale stále nasazeno asi 350 hasičů, kteří mají zajistit, že nedojde k opětovnému vzplanutí. Uvedly to tamní úřady. Oheň v belgickém národním parku Hauts Veins se podařilo zkrotit po 7 dnech. Plameny sežehly asi 3000 hektarů půdy. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Jak tak koukám na to, kde teďka zrovna prší, tak vidím, že celý jih i celý jihovýchod je kompletně pod deštěm a bude tomu i tak na celý večer. Dokonce se nějaký mrak žene i na Prahu, ale nejsem si jistý, jestli zase klasicky neuhne. Každopádně teploty momentálně kolem 28 stupňů venku a večer nám to padne asi na 17. Zítra nás budou čekat bouřky po úplně celém území České republiky a teploty kolem 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na Plhovském náměstí v Náchodě se srazil osobák s motorkou, díky bohu, ale bez nějakého vážného zranění. Na silnici 42 v Brně se srazil zase náklaďák s osobákem a jsou tam na vozovce nějaký překážky, takže bacha, až to budete projíždět. Na D1 44. kilometr směrem na Brno dva osobáky v sobě a vyčuhou kousek do silnice. Stojí si se v odstavném pruhu, ale určitě sundejte nohu z plynu, až budete projíždět kolem. A jedna kolona vás ještě bude čekat na silnici 122 v Táboře. Tam havarovala motorka, momentálně tam ta kolona stojí, pohybuje se tak 20-kilometrovou rychlostí, ale víte co, to už se mohlo změnit.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Máme 17 hodin a 4 minuty k tomu, rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Dneska bohužel jenom se mnou s Petrem, ale vozítka už bude zase Kuba. Máme svátek o 5. dneska slaví Bernardi, takže všem Bernardům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. No a rovnou si pustíme nějakou muziku, co vy na to, ať už moc dlouho nečekáme. Čekají nás Red Hoti z jejich Tell Me Baby, taky Doga a Route 66, ale teďka už to rozjíždějí Pretty Reckless a Messed Up World. Tak jedeme v rokovým odpoledni dál, jo.

0: Ramones a jejich Pet Sematary nám právě teďka dohráli na Rock Rádiu a já mám pro vás zase nějaký zprávy. Vy, co byste si chtěli dát příští víkend takový pořádný festiáček, hezky od pátku do neděle, ale nechce se vám moc nikam jezdit, máte doma naraženou pípu a chcete si to radši užít třeba z garáže, tak mám pro vás velmi dobrou zprávu. Explosive Summerfest tady na Rock Rádiu totiž bude začínat právě příští pátek 28. Takže stačí, abyste si naladili Rock Rádio a od rána až do večera vám tam pojede jeden živák za druhý. Ale hlavně kapel, který by se na festiáku normálně nikdy nepotkali. Hele, třeba v pátek Kabáti a Halloween, AC/DC a Arakain. Jo. Potom v sobotu vás tam budou čekat třeba David Koller a Kysáci. Jo, a nebo třeba Ozzy a Škvoři. Jo, v neděli tam zase budou Guns N' Roses a Komunál třeba a nebo Kaťáci a Lordi. Jako tyhle ty kapely by se přece na festiáku nikdy nepotkali, ale tady se rozhodně potkají. Hele, od rána do večera to bude asi 12 koncertů. Prostě našlapaný festiák, který si to rozhodně nenechte. Příští víkend od 28. do 30. ujít. Teď už vám ale pustím zase další muziku. Europe, Sabatoni nebo Kabáti, tak poslouchejte.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
9: Oba.
11: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
12: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Mami, já mám řidičák.
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
15: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
16: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Anna Johnson a pecka We Are právě teďka dojela na Rock Radio. No a to už bohužel ale znamená, že rokový odpoledne už je u svýho konce. Já už se s váma tady teďka pomaličku rozloučím. Za chvilinku mě vystřídá kapitán a společně s ním přijde i rok na přání, takže vy už můžete přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát. Můžete už začít psát na mail, taky mu psát na Facebook, anebo zavolat na slušnou linku 725844424. On tady bude každou chvilku a bude ty telefony brát, takže rozhodně už si můžete volat, co byste si chtěli nechat zahrát. No a já se s váma uslyším samozřejmě zase zítra a už v plný palbě i s Kubou od 3 do 6 na rokovém odpoledni. Užívejte si večer, jo? Čus!
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit Vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se Tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

mrtvi na povrch se derou a sedějí na plíce.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
3: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Příjemný podvěr.

0: večer přeje Eliška Votrubová. Nejčastějšími letními úrazy jsou zranění z cyklistiky. V poslední době navíc přibývá i těch z elektrokol. Děti se nejčastěji zraní na trampolíně. K vyššímu výskytu úrazů v létě podle lékařů vede kombinace vysokých teplot, přeceňování sil a podceňování ochranných pomůcek. Začátek školního roku dává rodičům pořádně zabrat. Kromě vyšších výdajů musí skloubit práci, domácnost i školní povinnosti dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Plaxi. Pokračuje její ředitelka Martina Machová.
1: Více než polovina rodičů během prvních školních týdnů dokončuje pracovní nebo domácí povinnosti až poté, co děti usnou. Právě proto dává podle mě smysl, když zaměstnavatelé v tomto období dokážou rodičům nabídnout určitou míru flexibility.
0: Často pomůže možnost upravit si pracovní dobu, pracovat z domova nebo si během dne zařídit neodkladnou rodinnou záležitost. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší, vzroste z letošních 310 miliard, ale podle šéfky rezortu financí Schillerové bude pod 400 miliardami korun. Ministerstvo musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Uzavírka stanice pražského metra A Flora potrvá déle. Cestujícím se otevře až koncem února příštího roku, namísto začátku letošního prosince. Důvodem je větší rozsah nutných prací na stropní desce stanice. Ze stejného důvodu se pak v lednu uzavře na Ačku i stanice Hradčanská. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme vám, drahá, za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Český hydrometeorologický ústav hlásí ráno a dopoledne oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme prý od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na 28 v 1000 metrech na horách okolo 20 a komentář meteorologa zní: v bouřkách se mohou vyskytnout srážky až 40 mm v úhrnu. Kombinaci s deštěm, který bude mít v úhrnu srážky okolo 70 mm, no a ještě rychlost větru v nárazech až 90 km a do toho kroupy. Tak to je peklo.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Doprava.
3: Jdeme na dopravičku, podíváme se do ulice Sokolské ve Zlíně, tam je dopravní nehoda dvou osobních aut, počítejte tam s tím a buďte trpěliví. Další nehoda je hlášena z D3, 85. a 5. kilometr ve směru na Prahu, tak pozor na to, a ve směru Ostrava na D1 na 272. kilometru je opět nehoda, která tvoří překážku na vozovce, projíždějte velmi opatrně, tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
3: Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek, přátelé, a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis vítá všechny přeživší po plodné středě. Tak, přátelé, opět nás čeká náš oblíbený pořad Rok na přání, ve kterém vy rozhodujete, co se bude a nebude na Rock Rádiu hrát na 2 hodinky. Tak se do toho pojďme pustit, volejte mi na 725844424, pište na Messenger a do mailu a jako první si dáme tady kanadskýho romantika Brian Adams se speckou Run to You. No a během téhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!
4: Rock Radio.

0: Tak, přátelé, to byl Bryan Adams, kanadský romantik s peckou Run to You, a mě tady přistála hned první zprávička od Jakuba, který mi na Messenger napsal: čest, kapitáne, čest, Kubo, dneska bych dal chuťovku od Tublatanky, nějakou, skladbu dnes, aha, já jsem to nepochopil, já jsem skládal slova a nějak jsem nepochopil, že by si chtěl skladbu dnes. Samozřejmě najdeme, dáme, já už jsem tam cpal novej virus, aby to odsýpalo na úvod, ale dobře, dáme si dnes, teď už jsem to všecko pochopil. No, když člověk píše, taky, to je taková, jako, jestli jste si toho všimli, nezlobte se kolikrát na lidi, když si píšete a vždycky, no tak ty seš teda pěkně naštvaný na mě, jo, nebo něco, víte, úplný prd, jako když vám ten člověk píše, jestli je naštvaný, nebo se směje, nebo tohle, lepší je, když něco s někým řešíte vážného, tak si radši minimálně zavolat a nejlépe si to říct z očí do očí. Takže Tublatanka dnes, bude dnes, a přátelé, pro tady dobrou zprávu pro příznivce kapely Ministry, konečně už se u nás objevili v archivu, i když zatím polehonku z Lehonka, tak je tady skladba Just One Fix. Pokud by měl někdo zájem, můžeme si ji zahrát, ale teď už dnes a Tublatanka.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Paparouče svojí skladbou Scars a my pokračujeme dál v našem roku na přání, než si dáme to další, tak přátelé na telefonu určitě, pokud nechcete psát na Messenger ani na mail, ale telefonovat, udělejte to co nejdříve, dokud tu pro vás držím zuby nechty místa, když to znáte, jinak vás ty zvířátka z toho internetu totálně převálčujou. Tak, pojďme si dát Martina Trundu, který mi napsal: ahoj kapitáne, co si takhle dát motorband a ďábel mě svádí, pro všechny, co musí ještě makat, i pro ty, co si dávají v klidu pivko, a taky pro tebe do kajuty. Díky, Martin. Já děkuju tobě, Martine, a pojďme na motorbandy.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Rock Radio.

0: Until it sleeps, dokud to spí, to znají všichni rodičové, samozřejmě dokud to spí, dokud to dítě spí, tak pojďme vyřešit všechno možné a hlavně, kdo ho zbudí, tak toho sní. Tak přátelé, dáme si krásný nějaký rodičovský vzkaz jeden, já jsem tady otevřel mail a psala Nikola. Ahoj všem, prosím zahrajte písničku pro mou milovanou a úžasnou dceru od Komunálu pro tebe se vzkazem Viktorko, ty víš a miluju tě, tvoje máma. Díky moc a hezký večer, Nikola. Tak psala Nikola. Viktorko, tak jsi to všechno slyšela, máš úžasnou maminku, ty jsi jistě úžasná dcera a tohle to je pro tebe.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Čau, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

0: Přátelé moji, bolejí mě nohy a tohle byly One Two Bad samozřejmě s Offspringama, všechno dohromady v jednom balíčku a my si dáme tady ve 3/4 na 7 Arakeiny a do toho na Vaškem Dimitry a Žít svůj sen se jmenuje ta píseň, která zazní. Aspoň tak si to přál Fanda a říkal, že by to chtěl strašně věnovat svýmu milovanému synu Jakubovi a svý milovaný přítelkyni Ivance. Tak než se tady rozezní ta první tóny této písně, tak prosím vás, přátelé, opět je čas, abyste mi napsali do Messengeru či do mailu vaše dnešní návrhy na jazyk pro časové znamení a samozřejmě jakou tu situaci si k tomu vymyslete navrh a já vám za to pustím VIP píseň na přání po 7 hodině.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byli švédský hrozici salonního typu Ghost a jejich Spillways. No a teď si dáme takovou poloveselou, poloneveselou zprávu. Hlavně psala Jitka Tůnová. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Dneska je to 10 let, co umřel skvělý kytarista Tom Searle z Architects. Bohužel jsem neměla zapnutý Rock Rádio, tak nevím, jestli to ráno Anabel nebo Kamil zmiňovali. Hele, Anabel zmiňuje různý věci, ale tam si taky nejsem jistý, jestli si na to vzpomněla Kamil stoprocentně. Dáme si něco od nich, prosím, děkuju moc. Tak určitě si dáme pecku Curse na počest Toma Searla a potom ještě budeme hrát Motorheady, to stihnem, prosím tě. Martin Ducháč psal, ahoj, prosím, zahraj mě, tobě všem, co poslouchají kamarádovi Milanovi ze Lhůty, něco od Motorheadu, děkuju, Martin z Bukovníku. Tak Milane, tohle je pro tebe.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je krásných 7 hodin večer a vy posloucháte Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
0: Tak jo, milí přátelé, kolik hodin je, víme, protože tentokrát, jestli jste to nepoznali, bylo to česky. A my už můžeme bez dalších caviků a průtahů rozjet druhou polovinu našeho roku na přání, na kterou se jistě všichni krásně těšíte. Rozjedem to s kapelou Aerosmith a peckou I Don't Wanna Miss a Thing, která myslím z toho filmu Armageddon. Tím začneme 100%. I could stay awake just to hear

0: dohrává nám orchestr, housličky samozřejmě, jak je tam slyšíme, a kapela Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Přišel mi tady další krásný mail od Moniky Duškové, která napsala: ahoj, zahrajte prosím nějakou hezkou pecku od Volbeat pro mého manžela Dádu, který si dnešní 32. narozeniny kroutí v práci v Německu. Tomu posílá manželka Monika, která se na něj zítra už moc těší. Díky, Rock Radio. Vida, přátelé, tady to máte, i v pátek může být středa, já věřím, Mončo, že to bude krásné, až se vy dva setkáte. No a milý Dádo, k tvým narozeninám ti přejeme hodně štěstí, zdraví, kopec srandy navrch a posíláme ti prázdninovou pecku Duck Holiday.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Dámy a pánové, vážené námořnictvo, jsme v druhé půli vašeho oblíbeného pořadu Rok na přání a je u toho s váma váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tohle byly Mongolové The Who se zpěvákem, současným zpěvákem Alice in Chains, Williamem Divalem a jejich skladba This is Mongol. No a teď budeme hrát Panoptiko, určitě. Volala mi Martička, příjemná posluchačka, která říkala, že dneska slaví narosky a ještě nikdo nedal zahrát. Tak my ti, Martičko, zahrajeme a k tomu ti popřejeme samozřejmě všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a taky kopec srandy navrch. Do toho náš pravidelný hospodský vysedávač Robert Brown píše, prosím, panoptiko, sedím v hospodě, ale spokojený, protože zítra už jedu domů do Karlových Varů, do hospody na pořádný pivo. Bavorské mi moc nechutná, díky Robert Brown. Tak už to víme, co má Robert Brown rád, Martičce jsme popřáli a teď se vydejme do noci. A do noci přímo v opeře.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Co je? Funguj ty, křápe.
8: Já to musím dneska dodělat.
9: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.

0: Do uší vám Burací Rock Radio a tohle byly Manowar a pecka Warriors of the World United. A o Manowar si volal hned ze začátku Láďa, který by chtěl právě pro všechny makáče, který už si vlastně, jako říkají, už aby byl víkend a mohl jsem vyrazit někam na festák, tak právě pro ty všechny chtěl zahrát Manowar. Tak ty máme za sebou, no a taky pro všechny makáče v podstatě s podobným přáním mi volal vyčerpaný pracovník Honza, který říkal, prosím tě, pust mi něco od Debustrolu pro všechny, co ještě makají, díky. Hele, tak si dáme svět, co zatočí s tebou. Ono se to všechno otočí, šichta skončí a už budete doma na pivku, nebojte.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Stejně jako včera, tak i dnes nás oblažil svým sametovým hlasem božský Freddie Mercury a kapela Queen v písni Breakthrough. No a dáme si zase nějakou krásnou češtinu. Volal mi známý saunér od Prachatic Milan, který by chtěl nechat zahrát Alžbětu, jelikož nebo Anou Brž, jde na ní příští sobotu do Prachatic na koncert. Tak, Milané, ať se ti koncert líbí, no a já jsem vybral klasiku Zastavte motory, protože zastavit se, to je někdy potřeba. Dá se říct nutnost.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.

0: O Halloween, který právě teď dohrál i s pečkou This is Tokyo, si mailem napsala Mirka, která přímo konkrétně napsala: ahoj, poprosím o zahrání čehokoliv od Halloweena, bylo by to pro mě, mého manžela Davida, se vzkazem, ať se nám ta dovolená vydaří. Moc děkuji, Mirka. Určitě se vám vydaří. A teď si půjdeme dát první ostrost tady v našem skoro finále pořadu Rok na přání. A o tu ostrost se postarala Jana Chromková, která napsala: zdravím, zdravím kapitáne, zdravím milá námořnice, moc prosím o zahrání nějaké pecky od Electric Cowboy. Vždycky, když tady hrajou, nejsem u rádia a pak se dozvídám od taťky, že jste je hráli. Díky moc a přeji všem hezký zbytek dne. Jana. Jasně, Electric Cowboy, bývalý Eskimo Cowboy, tady máme ve spojení s šílenýma Japoncema Baby Metal, je tu skladba Ratatatatatata.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

Vážené námořnictvo, jdeme opět do finále našeho pořadu Rok na přání. Vždyť je na to čas a máme za nějakých 5 minut 8 hodin. Tak je čas pro dnešek to zabalit, přátelé, a budeme končit tradičním způsobem, alespoň tak si to přála naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla zahrát nějakou pěknou písničku od Slayer pro nás do studia, pro vás všechny posluchače a pro svou sestru Milušku domů. Tak já jsem tentokrát vybral pečku Dead Skin Mask a s tou se s vámi rozloučí váš maskovaný kapitán na vlnách slušné rokové muziky Jirka Vajgis. Budu se na vás těšit i v pátek, tedy zítra po 18. hodině tady u Roku na přání. No a do té doby se mějte lidičky, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Rata, tarararata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: To už se fakt zase blíží víkend, tak to je nejvyšší čas si ukázat, kam by se dalo vyrazit. Začnu na letišti, konkrétně v Drahotuších, leč tuto sobotu, tam mezi 7. raní a 13. odpolední, nebudou tím hlavním letadla, ale vrž tradiční automoto veterán Burza. Klasika, shrnutá doslova seženu i nemožné, od náhradních dílů k motorkám až třeba po tank. Od toho je sobotní Burza v Drahotuších u hranic. Druhá pozvánka směřuje na Třebíčsko, jmenovitě do Mladoňovic, což je dědina mezi Moravskými Budějovicemi a Dačicemi. Tamní parta nadšenců do motorismu, která si říká Autoklub Mimo, pořádá již třetí setkání veteránů všech značek auta a motorky, to vše v mladoňovickém areálu, který tamní zovou Chobot. Vše tam vypukne úderem sobotní 10. raní. Kromě Čumendy vás čeká i povídání o tom, jaké to je na Dakaru v pozici navigátora. Přijede do Mladoňovic povyprávět David Křípal. Pro porci nejen dakarského adrenalinu, jeďte tedy v sobotu do Mladoňovic na Třebíčsku. Znáte večerníček o Rákosničkovi? Ten začíná doslova motor. Bohdálka tam přeci říká za mlhou hustou, tak, že by se dala krát. No a přesně to vás čeká v Žandově u České Lípy, v tamním areálu Motogol. Název tamního srazu je všeříkající hornopolický dvoutak a k dvojbuchu prostě patří mlha. Více hledejte na Facebooku hornopolický dvoutak.
0: Rock Radio. Motokeci.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

mixtures, bridge, colors.

Voní vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: Sukoradi.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe.

kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám z obálky lásku až za poslední rozloučení.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

us alone.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Tak pánové, už toho mám dost.
4: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
5: Jsi první světová skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak před infarktem tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč je od půdy?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.